0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Revola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Willieho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará Vesta. Já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času pořím,

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

poprvé třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce.

0: knižce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: A, abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: A, ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se tak, že si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvarem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, nikdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil, říkal, promiňte, já jsem vlastně nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že... A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, Miroslava to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia. Prošel můžeme začít.
1: Jsem, ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspět, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka tak. Jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povl prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom čtyřhodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží.
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se hezky učesal.
0: Hezky se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak... Já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět
0: se tvářit,
1: nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka... Ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední chvíli?
0: A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni,
1: vem
0: si jenom halenku.
1: No nestihne to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak jste říkal, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: No, dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když jste se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jste říkal, že se to dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. To asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, tak to je
4: tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom, na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi.
5: Halo, tady je Jirka Střepčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no shledu.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako... Člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se ještě dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu heru novou základ.
4: No, ano, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Tak. Platí to.
6: Tak dáme toho Přeučila.
4: Dáme Přeučila,
2: máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, Malostránské povídky, Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá všechno říká, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak
0: až jsem
1: se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy
0: to
1: by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, když jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečený, no, takže nás přehlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Z Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky ne.

0: Sleduju, ale hraju v něm.
1: Děkuju.
2: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa paní Dvořáka. A ještě jednou?
1: Švormovou.
2: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
0: výhru.
2: Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
0: No a tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
2: Myslím si, že ano.
0: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
2: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, čověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko, tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vás oba chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme, děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek mé, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Ty už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem, jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se
3: děkujeme.
1: Hezky. Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Halo.
8: Dobrý den.
1: Dobrý
3: no,
1: den.
8: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře, dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánu, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam. Podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, ještě kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl
2: zakládal,
1: naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé a to, to je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je Klaun, volaný
1: ne, Bčko.
2: Děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane Nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane Nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím, prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád pro příští rok. V Benešově na dnešek přichystali den zdraví. A dnešní počasí v regionu stále velká oblačnost a hlavně odpoledne a večer místy s deštěm, ojediněle bouřky. Maxima nízká kolem 17 stupňů. Zprávy a o ta nehasil. Dobré ráno. Správa železnic v těchto dnech připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne od poloviny prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu mohou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přímá organizátor veřejné dopravy společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala je čas na poslání připomínek do konce června.
2: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje, s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
1: Návrh nového jízdního řádu bude správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic, a to ve druhé polovině července. Nedostatek parkovacích míst řeší Praha 12. Do roku 2027 chce radnice připravit projektové dokumentace na stavbu celkem 5 parkovacích domů. Vzniknout mají například v Rytířově, Vazovově nebo v Zimově ulici. Všechny domy mají být motoristům k dispozici nejpozději do 5 let. Podle místostarosty městské části Petra Šuly z uskupení Společně pro Prahu 12 radnice jedná také o dalších 2 lokalitách.
3: První parkovací dům v lokalitě Rytířova už připravuje technická správa komunikací. Aktuálně se řeší technické parametry a cílem je jednoduchá a rychle realizovatelná konstrukce, kde samotná výstavba může trvat přibližně 4 měsíce.
1: Prověřit své zdraví si právě dnes mohou nechat lidé v Benešově. Na tamním Masarykově náměstí bude od 10 do 16 hodin den zdraví. Zájemcům nabídne například měření krevního tlaku, tuku v těle i množství podkožního tuku. Lidé si také mohou nechat změřit stisk nebo kosterní svalovinu. Pro zájemce je také připraven test životního stylu. Sport. Český atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami vyhrála Petra Sičarková, mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela. Počasí. Stále čekáme velkou oblačnost, bude tedy zataženo až oblačnost, zpočátku jen ojediněle, odpoledne postupně místy přeháňky, ojediněle bouřky a večer by srážky měly být častější. Nejvyšší teploty dnes mezi 15 a 18 stupni. Slabý proměnlivý vítr v přeháňkách a bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na středočeských silnicích a dálnicích je aktuálně provoz plynulý, nemáme hlášené žádné dopravní nehody, jen na dálnici D7 z Prahy do Chomutova počítejte s omezením za odbočkou na Stehelčeves na 10. kilometru. Silničáři uzavřeli levý pruh, teď ho budou opravovat, projíždějte opatrně. A v Praze už jsou volné všechny tunely na městském okruhu. Tak šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: A začíná Dobré ráno Střední Čechy a co nás čeká, nahlédneme do kalendáře, uslyšíte, že si lidé na Mariánském náměstí v Praze můžou prohlédnout 18-metrovou raketu a nebudou chybět ani děti. Květiny na parapetu nevydrží bez péče. Co všechno potřebují, aby dobře rostly, kvetly a dělali nám radost? Děti z Prahy mluvili o tom, proč je voda pro rostliny nezbytná. Odpovědi zazní. A z českých písniček si zahrajeme Luci Bílou s Pepou Vojtkem, Rybičky 48 s Markem Ztraceným nebo Jarka Nohavicu s Čechomorem a začneme surfovat s Jiřím Kornem. Tak pěkné ráno.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

byla jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Necelých 12 minut po 5. hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Máme 10. červen a pohled do kalendáře pro vás má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
4: She's crazy like a fool.

0: Dvě minuty po čtvrté na šest a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Mrač 10, Říčany 12 a Třebsko 11, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Dnešní den bude většinou zatažený, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojedinělé, postupně místy se slabým deštěm. Během odpoledne i na ostatním území kraje místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V přeháňkách vítr přechodně zesílí. No a hospitalové podmínky, ty budou většinou dobré.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 9 minut před 17:30. Nejen lidé a zvířata, ale i rostliny potřebují vodu k životu. Pomáhá při fotosyntéze, rozpouští živiny, ochlazuje listy a nevadne. Správné množství závisí na druhu rostliny i prostředí, ve kterém roste. O tom, proč je zalévání důležité, dnes mluvili děti z Prahy.
1: Nejen lidé, ale i květiny potřebují vodu. Je to tak důležité?
2: Aby pak vyrostly, aby se neumřely.
3: Oni tu vodu nasávají kořínkama, aby vyrostla a nezvadla, aby vyrostla do krásné kytičky. Já jsem si jednou koupila kytičku, dala jsem si ji doma na okýnko a sama jsem ji zalívala vodou z deště. A pak mi s ní vyrostla krásná kytička. Babička zalívala nějaký malý stromečky, aby vyrostly. A já jsem zalívala jeden malinký stromeček.
4: Já nemám kytky.
5: Život je

0: že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 5.30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Je středa 10. června, pěkné ráno. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si tak budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který poslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žádné osobní vlaky Středočeský kraj v příštím roce nebude rušit. Připravovaný železniční jízdní řád, který bude platit od poloviny letošního prosince, s takovými změnami nepočítá. Některá spojení ale přestanou fungovat až v dalších letech. Nový atletický ovál otevřel Sokol Královské Vinohrady v Praze v Rýgrových sadech. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála téměř 20 milionů korun. Radnice v Lysé nad Labem právě dnes pořádá den otevřených dveří v nové dětské skupině. Dělníci pro ní opravili schátralou budovu v areálu mateřské školy Mašinka. Zájemci si budou moci prohlédnout zrekonstruované prostory dnes odpoledne. Začátek je ve 14 hodin. Přidáme počasí, čekáme velkou oblačnost, přehánky zpočátku jen ojediněle. Odpoledne a večer budou častější, ojediněle také bouřky. Nejvyšší teploty docela nízké, mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pozor na nehodu v ulici na Štěrboholské spojce v Praze. Leží tam předmět na vozovce, je to sjízdné se zvýšenou opatrností, je tam konkrétně dopravní kužel v komunikaci, takže nehodu měl kužel, naštěstí ne vozidlo a je to tímto bez zranění. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy a co ty se tam smíš?
4: To je důležité. Důležité je, že kužel nebyl zraněn.
3: No, ale já jsem myslela...
4: Pravdu zásadní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A zatím není ani otaz zraněn. Posloucháte Dobré ráno Střední Čechy a co bude dál?
4: Zatím ne, to, ale jak to takhle vypadá, tak... Pojďme do Prahy. Lidé na Mariánském náměstí v Praze si mohou prohlédnout 18-metrovou raketu. Proč tam je, vysvětlíme už za několik minut.
3: A teď už Lucie Bílá s Pepou, Vojtkem a zítřejší ráno, tak krásné to dnešní ráno.
4: Pěkné ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy, 5 minut před 6:45. Lidé v Praze se můžou díky virtuální realitě podívat do vesmíru. Ve speciálním simulátoru v podobě rakety Spacebus na Mariánském náměstí zájemci zažijí odlet do kosmu, taky uvidí planetu Zemi z mezinárodní vesmírné stanice.
1: Zhruba 18 metrů dlouhý bílý tubus zvenku připomíná vesmírnou raketu i s motory. Uvnitř lidé můžou vidět planetu Zemi tak, jak ji vidí astronauti z mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor si vyzkoušel třeba Radek z 6. třídy základní školy z pražského Chodova.
2: Tak my jsme tam viděli, že jsme si mohli projít jako Zem v těch virtuálních brýlích a Zem jsme si prošli, ukázal nám jako polární záři, jak je to krásný z té z vesmíru, jak ta Země, a pak jsme se vypravili na Měsíc.
1: Uvnitř rakety je 9 pohyblivých sedaček, které se při simulaci různě otáčí nebo vibrují, říká ambasador projektu Česká cesta do vesmíru Jakub Hasník.
3: Jsou tam potom teda ty VR headsety, na kterých jsou sluchátka, to znamená, že při tom celém programu člověk i má zvukovou stopu od Aleše Svobody, který ho provází celou tou misí, a není to jenom jedna obrazovka, je to normálně 360 stupňů v tom VR-ku, to znamená, že se člověk může koukat kolem sebe.
1: Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se hlavní město snaží podporovat zájem žáků a studentů o vesmírný program.
4: Vesmírný výzkum a podpora těch aktivit přinášejí celou řadu inovací, které potom mohou mít praktické dopady do každodenních životů nás všech. Je důležité, abychom ukazovali mladým lidem, co všechno lze z toho užitečného získat.
1: Raketu Spacebus lidé v červnu uvidí i v dalších městech, například v Berouně a Mladé Boleslavi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Minuta po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dolní Břežany 11, Kondratsdub 10,5 a do Třetice Kostelec nad Černými lesy 14,5. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. A dnešní den bude většinou zatažený, zejména v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojedinělé, postupně místy se slabým deštěm, během odpoledne i na ostatním území kraje místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, v přeháňkách vítr přechodně zesílí. Rostlové podmínky tak ty budou většinou dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 9 minut před 6 hodinou, Petr Kolář a ještě, že tě lásko mám. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, teď už tipy, co se děje zajímavého v našem regionu a kam vyrazit, to ví Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V areálu technických služeb v Nymburce se koná dětský den, který zábavnou formou přiblíží svět odpadového hospodářství a péči o město. Dozvíte se, jak se třídí a sváží odpad, jak se čistí ulice nebo jaká technika se používá při údržbě zeleně. Akce je určena dětem i dospělým a potrvá od 8 do 14.30. Ve Středočeské vědecké knihovně na Kladně se můžete zúčastnit Inofora s podtitulem Inovace jako cesta k odolnosti. Setkání propojí podnikatele, studenty, pedagogy i zástupce veřejné správy a nabídne inspirativní hosty, odborné diskuze i prostor pro navazování nových kontaktů, spoluprací a rozvíjení nápadů. Akce se koná od 17 do 20 hodin v prvním patře knihovny. Do kina v Mnichově Hradišti můžete v 19 hodin vyrazit na nový film Jana Svěráka Pět švestek. Dojemná i hravá komedie vypráví příběh o partě přátel. Vydají se na dobrodružnou plavbu, aby si dokázali, že chuť žít, přátelit se a hledat svobodu člověka neopouští ani ve vyšším věku. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Sislová, Jan Vlasák a Petra Špalková. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř, měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: života.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hodina.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Středočeský kraj připraví strategii pro zvládání dopadů stárnutí populace. Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo téměř 18 milionů pasažérů. Čeští fotbalisté už za dva dny vstoupí do letošního mistrovství světa. Na úvody čeká výběr Jižní Koreji. A dnešní počasí v regionu velká oblačnost, postupně místy s deštěm, maxima kolem 17 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré ráno. Středočeský kraj se chce připravit na stárnutí populace. Připraví proto plán, který bude v nejbližších 10 letech řešit například potřeby seniorů a také dostatek sociálních služeb. Dokument má podle krajského radního pro oblast sociálních věcí Martina Hrabánka z ODS řešit i větší spolupráci hejtmanství a měst na budování domovů pro seniory.
5: Kombinace starší generace, která se dožívá více let, a kombinace toho, že se rodí méně dětí a bude méně lidí, kteří budou moci pracovat a poskytovat třeba i služby v sociální oblasti, tak bude opravdu velmi náročná.
3: Letiště Praha mělo v loňském roce čistý zisk 3 miliardy a 200 milionů korun. Je to zhruba o 800 milionů korun více než v roce předchozím. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denisy Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a také nárůst počtu odbavených cestujících.
6: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO potvrdila, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Dnes je to přesně 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky bude také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté dnes odletí do mexické Guadalajary, kde za dva dny vstoupí do letošního mistrovství světa. Na úvod turnaje čeká národní tým Jižní Korea. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno. A české fotbalistky skončily v kvalifikační skupině o postup na mistrovství světa druhé. V boji o první místo prohráli ve Walesu 1-3. Češky ale mají jistý postup do baráže.
4: Počasí.
3: Čekáme většinou zataženo, hlavně v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojediněle, postupně místy déšť, během odpoledne místy přehánky také na ostatním území kraje. Nejvyšší teploty je docela nízké, dnes mezi 15 a 18 stupni, slabý proměnlivý vítr bude v přehánkách přechodně zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Pozor na dálnici 1 na 61. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchaný nákladní automobil. Počítejte se zdržením. Nehoda dvou automobilů je v ulici Nebovická v Kolíně. Projížděte se zvýšenou opatrností. Na místo jede dopravní policie. No a v Praze se zatím plní tradiční místa. Ve Kbelské se je zatím krátká kolona před křižovatkou s Poděbradskou a v Českobrodské směrem do centra se popojíždí na příjezdu do Běchovic. Zdržení do 10 minut. Nehody hlášené v Praze nemáme. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Taky koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát dnes po 13. hodině v pořadu Alexa Host. A mezinárodní atletický meeting v Kladně přinesl hned několik velmi zajímavých českých výkonů. Mezi ty nejhodnotnější patřil ten, který předvedl výškař Jan Tefela. Jediný český medailista z posledního mistrovství světa se na úvod venkovní sezony trochu trápil, ale před domácím publikem se zase usmíval, podrobněji už za chvíli. A z českých písniček to bude Michal Hrůza, Marie Rotrová nebo zaspívá Věra Martinová a na úvod hodiny Petr Rezek a Moje díky patří vám. Tak pěkné ráno.
4: Dobré ráno střední Čechy.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy 12 minut po 6. I přes nepovedený začátek venkovní sezóny zatím atlet Jan Štefela nijak nepanikaří a na mítinku v Kladně ukázal, že se může dostat na úroveň loňských výkonů. Bronzový výškař z mistrovství světa si vylepšil sezónní venkovní maximum, když opět přidal dalších 5 centimetrů. V Kladně byl i náš reportér Jakub Marek.
1: Teď na potřetí překonává Jan Štefela 225 cm a dál je v boji o vítězství tady na mítinku Kladno hází.
2: Vlastně v pátek jsem přiletěl z Říma, tak hnedka v sobotu jsem šel na trénink a v sobotu jsem se rozhodl, že chci do Kladna trošku si zaskákat. Protože jsme měli v plánu skákat na tréninku, tak jsme si řekli, že zkusíme si zaskákat tréninkově na závodech.
3: Přibližuje Štefela, že původně nebyl kladenský meeting v jeho plánech, ale po nepovedeném startu sezony, když skočil v Bydhošti 215 a v Římě 220 cm, cítí, že potřebuje co nejvíc závodit.
2: Jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
3: Mluví český atlet roku 2025 o jasném cíli, kterým bude srpnový evropský šampionát Birminghamu. Na kladenském sletišti si přitom vyzkoušel dost specifický závod, když hned 7 atletů nepřekonalo základní výšku 210 cm a brzy zůstal Štefela v soutěži sám s vítězným Němcem Potyjem.
2: Jako on nebyl vysoký základ, bylo to 20 pro nás, jo, co máme trošku vyšší ty osobáky, ale byli tady kluci, co mají season besty 2.5, tak to mi bylo trošku líto, no, že si vlastně nezazávodili ani pořádně.
3: Říkal Jan Štefela, který nakonec překonal 225 cm stejně jako německý vicemistr Evropy z roku 2022, ale kvůli většímu počtu oprav skončil druhý. Další centimetry pak může jeden z nejlepších českých atletů současnosti přidat v úterý na ostravské Zlaté tretře.
4: Český rozhlas střední Čechy.

0: Tři minuty po čtvrté na sedm a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 10, Nupaky 13 a Barochov 10,5, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešek bude většinou zatažený, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojedinělé, postupně místy se slabým deštěm, během odpoledne i na ostatním území kraje místy přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 15 až 18 stupni, bude foukat slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, v přehánkách vítr přechodně zesílí. Jinak rozptylové podmínky, tak ty budou většinou dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pozor na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem v Cínovecké ulici před sjezdem na Ďáblice stojí nepojízdné auto. Jsou tam i policisté a brzdí se a zpomaluje už od sjezdu na Zdiby. D11, 24. kilometrů ve směru na Hradec Králové, na krajnici leží sražená srna a opatrně taky na silnici 331 u obce Nymburk. Osobní auto se tam střetlo se srnou s mláďatem. Nehodu máme hlášenu také v ulici Nebovická v Kolíně. Tam havarovala dvě vozidla a pozor, dochází tam k úniku oleje. Na místě jsou policisté a hasiči. A v Praze se už plní tradiční místa na okruhu a Štěrbolské spojce houstne provoz od D11. Za Europark pojedete necelou čtvrt hodinu. V Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Kbely. Do Holešoviček naberete zpoždění kolem 5 minut. A v Českobrodské směrem do centra je fronta před Běchovicemi na 10 minut. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy.

0: Znova samodotkni, vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy a teď už ranní příděl humoru, příjemný poslech.
1: Vy musíte znát, kde koho, pověste nám ještě něco super tajného.
2: Říkají, že 3/4 Prahy, tak já...
1: Tak to zase není tolik.
2: No jistě, že ne, je to docela malý město, chcete
1: ale
2: říct.
1: Ale určitě jste zažila něco s paní Rosulkou. Protože to nešlo s ní něco nezažít.
2: S paní Rosulkovou to bylo rozkošné. Paní Rosulková, přestože uměla zahrát úplně všechno, což je třeba takový doklad v Princi a Chuďasovi, kdy ona tam najednou hraje tu londýnskou žebračku a je naprosto k nepoznání, že? A ona nikdy neváhala, když jí třeba načernili zuby, víte, nebo jí prostě udělali vošklivou. Jí to bylo úplně jedno, přestože ona skutečně do svých téměř 92 let byla rozkošná. Ona byla skutečně rozkošná. Já si vzpomínám, když měla 90, tak to se slavilo na scéně divadla ABC. A vzpomínám si, že náš bývalý ředitel tedy a námi všemi jaksi uctívaný a obdivovaný Ota Ornest zahajoval tu oslavu jejich 90. A protože hrozně dlouhou dobu nestál na jevišti, že, tak když začal mluvit, hlediště se ozvalo, prosím vás, mluvte trošku hlasitěji. Tak tento pán, kterému ještě nebylo 80 let, dneska už je 80-letý, přidal. A když bylo po úvodu, tak vešla oslavenkyně, která už byla v té době v těch 90 letech drobonká, protože ona v podstatě byla dosti vysoká a měla takovou krásnou postavu. Paní Rosulková byla něco na jevišti, že? A teď tam vešla taková štíhlonká, drobonká bytost, překrásně oblečená, já jsem hned strčila do sousedky a říkám Paříž, tady je. A šla s tím svým kapesníčkem taky. A náhle, jak promluvila, tak to divadlo znělo, víte? Z toho tělíčka vycházel ten trénovaný hlas. A všichni si tak oddechli, že slyšejí dobře. No a pak přicházeli gratulanti. Tak napřed šli pánové, každý nesl nějakou kytičku, že ano. A vešel taky Miloš Kopecký a nesl jednu růži. A přišel k ní, gratuluje jí a ona se na něho podívala a říkala, Milošku, no to je krásné, to jsem nečekala. Růži. A on se tak na ní podíval a říkal, no, snad nechcete naznačit, že já jsem lakomej, že bych vám tu růži nedal. A ona se tak podívala zase na něho koketně a řekla, já sice vím, že jste své lásky, velkou přízní a květinami nezahrnoval, ale nicméně tedy děkuji a věřím, že byste mi jich byl dal i více, ale to by byla škoda, já už jich tolik nepotřebuji.
3: Český rozhlas střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dobré středeční ráno. V Praze dnes dopoledne pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře před 6 lety trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád pro příští rok, platit začne od poloviny prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu mohou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost ROPID do konce června. U komunitního centra v Bystřici na Benešovsku dnes budou moci zájemci navštívit mobilní laboratoř s moderními technologiemi. Speciálně upravený kamion putuje po České republice, aby lidem ukázal, jaké možnosti nabízí moderní technika. V Bystřici bude otevřený dnes od 12. do 14. hodiny. Městská policie Kladno dnes pořádá už 12. víceboj seniorů. Zájemci si v Sítenském údolí vyzkouší například první pomoc nebo také balení evakuačního zavazadla. Mezi sebou pak budou soutěžit v různých sportovních disciplínách. Víceboj začne v 9 hodin, potrvá až do 14. hodiny. Jaké nás čeká počasí, bude většinou zataženo, hlavně v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojediněle postupně místy s deštěm. Během odpoledne místy přehánky také na ostatním území regionu. Maxima dnes nízká mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Křečkově na Nymbursku pozor na nehodu třech vozidel, probíhá tam vyšetřování. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou počítejte s kolonou, brzdí se na 7. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Na okruhu a Štěrbolské spojce v Praze houstne provoz. Od D1 za Europark pojedete necelou čtvrt hodinu. V Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Kbely, do Holešoviček naberete zpoždění kolem 5 minut a v Českobrodské směrem do centra je fronta před Běchovicemi na 10 minut. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Příbrami.
0: A právě v Příbrami dokončili úpravu jiráskových sadů. Kromě nových chodníků, zeleně a laviček jsou nové také vodovodní a kanalizační sítě. Více vám řekneme za chviličku.
2: Pěkné ráno, teď už Michal Hrůza a budu ti vyprávět.
0: Dobré ráno.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: S vámi je dobré ráno střední Čechy, 8 minut před 6:45. Jiráskovy sady v Příbrami jsou jednou ze vstupních bran do centra města. Dělníci tam dokončili několika měsíční rekonstrukci, vyměnili vodovodní a kanalizační potrubí, obnovili povrchy chodníků, autobusový záliv i parkoviště. Závěrečná etapa prací začala v únoru a vyžádala si několik dopravních omezení, včetně uzavírek v okolí Jiráskových sadů.
1: Je to tady moc hezký.
2: Na opravené Jiráskovy sady se přišli podívat i třeťáci ze zdejší základní školy.
1: Hodně se to tady změnilo, jsou tady hezký kytky, všechno je tady nově udělaný, stromy a tak.
2: Největší výzvou byly podle stavby vedoucího Jakuba Kortána právě ale práce, které nejsou vidět.
3: Kanalizace, které byly třeba ve 3 metrech hloubky, tak jsou jako náročné pro tu realizaci, kde křížíme různý sítě a vlastně ta doprava a všechno nám tady komplikuje život.
2: Vy říkáte, doprava tady komplikuje život, co to znamená, co si pod tím můžu představit?
3: Tak ono i zásobování té stavby je složitější, když jsou ty výkopy hluboký a to, že musíme nějaké křižovatky uzavřít a lidi si na nás stěžují, taky není úplně jednoduchý.
2: Jiráskovy sady jsou součástí centra města. Po dlouhé době jsou podle starosty Jana Konvalinky za hnutí ANO reprezentativní.
4: Jsou tady krásné dlažby, nové trávníky, záhony s květinami, nové veřejné osvětlení. Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
2: Město chce upravit i druhou část Jiráskových sadů směrem k Pražské ulici.
4: Chceme mít k dispozici několik studií, několik vizuálů, tak abychom mohli vybrat ten nejideálnější a chceme, aby to respektovalo ten hezký styl, v kterém je udělaná tahle první etapa.
2: Práce by podle starosty Jana Konvalinky mohly začít nejpozději za 2 roky. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty před 6:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Brandýs nad Labem, Stará Boleslav 13, Netvořice 12, Semčice 13, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být většinou zatažený, zejména v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojedinělé, postupně místy se slabým deštěm, během odpoledne i na ostatním území kraje místy přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, v přehánkách vítr přechodně zesílí. No a rozptylové podmínky, tak ty budou většinou dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na okruhu a Štěrbolské spojce nadále housne provoz. Od D11 za Europark pojedete 15 minut, v Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Kbely, do Holešoviček naberete zpoždění kolem 5 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí v Klíčovském kopci, v Českobrodské směrem do centra je fronta před Běchovicemi na 10 minut, v Průmyslové směrem na Kbelskou je před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení, uzavřený je jeden pruh, je tam krátká kolona. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 11 minut před 7 hodinou.
1: Alex a host.
0: A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Dozvíme se například i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací. Co se například dozvěděl o Lídě Bárové?
2: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje, míně nereaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to, prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme, úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým si poslechněte dnes po 13. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Středočeský kraj neplánuje v příštím roce rušit žádné osobní vlaky. Řidiči od zítřka neprojedou Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. A dnešní počasí v regionu velká oblačnost, postupně místy s deštěm, maxima kolem 17 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré středeční ráno. Žádné osobní vlaky Středočeský kraj v příštím roce nebude rušit. Připravovaný železniční jízdní řád, který bude platit od poloviny prosince, s takovými změnami nepočítá. Některá spojení ale přestanou fungovat v dalších letech. Půjde například o trať mezi Slaným a Louny. Upřesní krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z hnutí STAN.
2: Změny na některých lokálních tratích, kde se plánuje buď zastavení nebo omezení provozu, tak vlastně bude k ním docházet až v průběhu příštích let, to znamená od 2027-2028 a dál. U některých tratích je to s výhledem k roku 2029 a na trati Slaný Louny je ten horizont rok 2034.
0: Silničáři zítra uzavřou Pražskou ulici v Dolních Břežanech, je už ve špatném stavu. Dělníci tam budou pokládat nový asfalt s protihlukovými vlastnostmi. Pracovat budou na etapy, uzavřou vždy jen daný úsek. Upřesní mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
3: Investice vyjde na 5,5 milionu korun, včetně DPH. Práce začnou 11. června a dokončeny budou nejpozději do 10. července.
0: Motoristé při cestě na Pražský okruh budou muset jet přes Zlatníky a Vestec. Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje také uzavřená silnice do Pražské Zbraslavy, kde pokračují dlouhodobé opravy. Účastníci závodu historických vozidel 1000 mil československých se dnes začnou odpoledne scházet u hlavního nádraží v Praze. Nejstarší vozidlo, které se na trasu vydá, pochází roku 1926. Lidé si vozidla v Opletalově ulici mohou prohlédnout a zažít tak atmosféru 30. let minulého století, kdy se závod konal poprvé. Pokračuje Bohumil Pácl z Autoklubu České republiky.
4: V ulici hraje swingová kapela a takovým pomyslným vrcholem odpoledne bývá dobová módní přehlídka salonu První republiky. Po celé odpoledne jsou i soutěže pro děti.
0: A na třídenní trasu Praha-Bratislava-Praha se účastníci vydají zítra ráno po 6. hodině. Sport. Hokejisté Caroliny srovnali stav finálové série play-off zámořské NHL z Vegas na 2-2 na zápasy, a to díky výhře na ledě soupeře 5-3. Český útočník domácích Tomáš Hertl v zápase nebodoval.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme velkou oblačnost, bude většinou zataženo, hlavně v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojediněle, postupně místy se slabým deštěm, během odpoledne místy přeháňky také na ostatním území kraje. Nejvyšší teploty mezi 15 a 18 stupni. Slabý proměnlivý vítr bude v přeháňkách přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na Pražském okruhu směrem na letiště se jde pomalu za Lochkovským tunelem ze 14. kilometru k Ořechu. Pojedete přes 10 minut. Na východním okruhu a Štěrbolské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové, to na 20 minut. Objížďkou přes Kije si moc nepomůžete. Broumarská je ucpaná už téměř v celé délce. V Průmyslové před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh. Zdržení v koloně 10 minut a v Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely, a ta je na necelých 15 minut. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A my pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy. Uslyšíte, že od vypálení lidic dnes uplyne 84 let. Budeme mít ve vysílání Meteorologa České televize a nebudou chybět ani děti. Květiny na parapetu nevydrží bez péče, co všechno potřebují, aby dobře rostly, kvetly a dělaly nám radost, tak to ví děti z Prahy. A tramvaje se po desítkách let pomalu vrací na Václavské náměstí v Praze. Stavba míří do finále a už příští rok by se tudy měli znovu rozjet spoje směrem k muzeu i Vinohradům. Jak to na místě vypadá aktuálně a co všechno se ještě musí dokončit, zjišťovali jsme a prozradíme už za pár minut. A z českých písniček to budou Činasky, Pokáč nebo Petr Spálený a na úvod hodiny Radim Flender s Lucí Vondráčkovou a Stanice Svět. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 7. S vámi dobré ráno, střední Čechy.
1: Region Express.
0: Pražané se už za rok budou moct znovu svést tramvají přes horní část Václavského náměstí. Kole se tam vrací po několika desítkách let a společně s nimi se mění i podoba celé části náměstí a okolo Národního muzea. Stavba nové tratě i rozsáhlá rekonstrukce je teď v poslední třetině. Jak to aktuálně na místě vypadá a co všechno ještě čeká cestující i řidiče, to už poví redaktor Krištof Jiřík. Krištofe, dobrý den, co je na stavbě teď nejvíc vidět?
2: Dobrý den, tak teď už lidé mohou vidět hlavně ty samotné koleje. Na Václavském náměstí jsou položené od magistrály kolem sochy svatého Václava až zhruba ke Krakovské ulici a stavbaři pracují současně na několika místech. Vidět je i nová dlažba a nebo přípravy na budoucí zeleň. Otevřel se taky nový pěší výstup z metra Muzeum u bývalého domu potravin, který je nově vybavený eskalátorem.
0: Ta stavba ale není jen o samotných kolejích, co všechno se tam ještě buduje?
2: Kromě tramvajové trati jde o kompletní přestavbu velké části prostoru. Stavbaři dokončují nové chodníky, kabelové rozvody, odvodnění nebo retenční nádrž na dešťovou vodu, která bude sloužit i pro zavlažování nových stromů. Postupně přibývá taky nová dlažba a v dalších etapách se bude instalovat trolejové vedení nebo městský mobiliář.
0: A jak dlouho ještě budou muset lidé s omezeními v centru počítat?
2: Hotovo má být na konci června příštího roku. Omezení pro dopravu tam dál zůstává, hlavně kolem magistrály a horní části Václavského náměstí. Podle dopravního podniku ale mají po celou dobu zůstat zachované dva průjezdné pruhy v každém směru. Tramvaje by se pak měly vrátit nejen přímo na Václavské náměstí, ale budou projíždět směrem k Vinohradské ulici a napojí se tam na už fungující trať. Dodám taky, že po dokončení oprav Václavského náměstí se pořád počítá s tím, že budou jezdit po náměstí auta, jen dostanou méně prostoru na úkol pěších a právě i tramvají.
0: O vývoji rekonstrukce Václavského náměstí v Praze jsme mluvili s Krištofem Jiříkem. Díky, hezký den.
2: Díky, naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: 3 minuty po čtvrté na 8 a s vámi dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kralupy nad Vltavou 13, Mrsky 13 a Ondřejov Pecný 12. Tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Středa bude většinou zatažená, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojedinělé, postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatním území kraje místy přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Vestec, zdržení kolem 20 minut k Ořechu. Na východním okruhu a Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11, k průmyslové to až na 52 minut. Obíškou přes Kyje si nepomůžete, Broumarská je ucpaná už téměř v celé délce. Houstne provoz také v Poděbradské směrem do centra, popojíždí se z Lehovce k průmyslové. V průmyslové je před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení, uzavřený je pravý pruh, zdržení v koloně asi na 10 minut. V Liberecké je fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut a Horoměřická se ucpala před Evropskou. Zdržíte se asi 10 minut. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Posloucháte Dobré ráno, střední Čechy, to byl Pokáč a Nešahej na mě. Nejen lidé a zvířata, ale i rostliny potřebují vodu k životu. Správné množství závisí na druhu rostliny i prostředí, ve kterém roste. O tom, proč je zalévání důležité, dneska mluvili děti z Prahy.
2: Nejen lidé, ale i květiny potřebují vodu. Je to tak důležité?
3: Aby pak vyrostly, aby se neumřely.
4: Oni tu vodu nasávají kořínkama, aby vyrostla a nezvadla, aby vyrostla do krásné kytičky. Já jsem si jednou koupila kytičku, dala jsem si ji doma na okýnko a sama jsem ji zalívala vodou z deště. A pak mi s ní vyrostla.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sorry. Nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti začalo fungovat na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, kteří bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabídne komplexní léčbu, aby se opět mohli zařadit do společnosti. Radnice v Lysé nad Labem právě dnes pořádá Den otevřených dveří v nové dětské skupině. Dělníci pro ní opravili schátralou budovu v areálu mateřské školy Mašinka. Zájemci si budou moci odpoledne prohlédnout zrekonstruované prostory. Začátek je ve 14 hodin. Jaké nás čeká počasí? Velká oblačnost, tedy zataženost, počátku hlavně na jihovýchodě kraje ojediněle, odpoledne postupně místy přehánky už v celém regionu. Nejvyšší teploty mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec na 4. kilometru. Zdržení je kolem 20 minut k Ořechu. Na východním okruhu a Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové, to na 25 minut. V Broumarské stojí kolona před Českobrodskou, téměř z Černého mostu. Houstne provoz také v Poděbradské směrem do centra, popojíždí se z Lehovce k Průmyslové. V Průmyslové před křižovatkou s Poděbradskou nové dopravní omezení, uzavřený je pravý pruh, kolona ovšem pokračuje až na křižovatku. Zdržíte se 10 minut. V Liberecké je fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut a Horoměřická se ucpala před Evropskou, zdržíte se 10 minut. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po půl osmé je s vámi dál Dobré ráno Střední Čechy a připomeneme si jednu smutnou událost.
0: Ano, je to tak. Od vypálení Lidic dnes uplyne přesně 84 let. Už za několik málo minut si tuto událost připomeneme z archivu Českého rozhlasu.
2: Činaské láska a data právě teď. Pěkné ráno.
0: Dobré ráno.
3: Už nejsem

0: Dobré ráno, střední Čechy, s vámi 4 minuty před 7:45. Před 84 lety 10. června roku 1942 nacisté vyhladili obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomoci parašutistům zastřelili 173 mužů, ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na Poněmčí. Celkem se nacistická pomsta vyžádala 340 lidických obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stané právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dom a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli se zváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život se na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam psi, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 8:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím ve vysílání meteorologa České televize Michala Žáka, přeji dobré ráno.
2: Krásné středeční ráno přeju i já.
0: Jaké máme teď aktuální počasí v našem regionu?
2: Tak je to převážně zatažené nebe a na jihovýchodě se také vyskytuje déšť, ale spíše jenom slabý. No a teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 a 14 stupni.
0: A jaká je předpověď počasí pro dnešní den?
2: Poměrně jednoduchá, bude totiž zataženo převážně i v průběhu dnešního dne. Zprvu se hlavně v jihovýchodní polovině kraje, postupně místy i jinde, bude vyskytovat občasný déšť a nebo přehánky. Ty nejvyšší denní teploty dnes vystoupí pouze na 15 až 18 stupňů Celsia, takže bude poměrně chladno. A vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, tedy zhruba do 10-11 km za hodinu.
0: A pokud bychom nahlédli na zítřejší počasí...
2: Tak zítra to bude takové dosti aprílové, bude proměnlivá, ale převážně velká oblačnost a budou se v průběhu dne vyskytovat četné přehánky, není vyloučena ani ojedinělá bouřka. Večer bude srážek i oblaku ubývat, no a teploty je podobné jako dnes, odpoledne tedy mezi 15 a 18 stupni, ale v průběhu dne už bude foukat mírný západní vítr.
0: To byl meteorolog České televize Michal Žák, já vám děkuji, přeji pěkný den a naslyšenou.
2: Krásný den vám a naslyšenou.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zastavíte se za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru k Ořechu. Naberete zpoždění přes 20 minut. Na východním okruhu a Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od D11. K Průmyslové je to na půl hodiny, plné jsou i náhradní trasy po Broumarské přes Hloubětín, na trase přes Dolní Počernice a Českobrodskou ulici. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác, pomalej se jede přes most na Dobříšské, Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut, Horoměřická se ucpává před Evropskou, kolona se protahuje, stojí se z Generálky, zdržení je na 15 minut, v Evropské směrem do Dejvic je fronta z Dědiny k nádraží Veleslavín a ve Strakonické se jede pomalu z Lahobiček do Malé Chuchle. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 6 minut před 8 jste stále ve společnosti Dobrého rána střední Čechy a teď už Petr Jungmann, který vám nabídne pohled do dnešního kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Řidiče v Mladé Boleslavi začnou od této soboty jezdit po třídě Václava Klementa téměř bez omezení. V Praze dnes dopoledne pokračuje soud v kauze Dozimetr. A dnešní počasí ve středních Čechách stále velká oblačnost, postupně v celém regionu místy s deštěm. Maxima kolem 17 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkné středeční ráno. Třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi bude od této soboty průjezdná bez omezení. Skončila totiž letošní hlavní část její rekonstrukce. Stavbaři teď začnou budovat chodníky a trasy pro cyklisty. Podle mluvčí města Šárky Charouskové bude od poloviny června omezené pouze odbočování do přilehlých ulic.
3: Od 15. do 30. června by měl být uzavřen vjezd do Čechovy ulice. Od 15. června do 4. října budou neprůjezdné křižovatka ulic u stadionu a Jiráskova a úsek až k třídě Václava Klementa.
2: Celková oprava silnice téměř za 230 milionů korun skončí v příštím roce. Nově má mít 4 až 6 jízdních pruhů. U obvodního soudu pro Prahu 9 bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr před 6 lety podal trestní oznámení, kterým toto vyšetřování začalo. Včera soud zajímalo například to, jak policii kontaktoval.
4: Jednalo se o kapitána, nevím přesně, z NCOZ. Já jsem popsal to, co mi řekl pan Bornstein. A řekl jsem, že bych tohle chtěl podat oficiálně a domluvili jsme se přímo na podání trestního oznámení asi o týden později.
2: Zítra bude jednání u soudu pokračovat výslechem bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce a v pátek bývalého ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka. Absolventi středních škol v celé České republice mají status studenta až do konce srpna. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně bude platit zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o těchto změnách informovat.
1: Sport.
2: Český atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku kladnohází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami vyhrála Petra Sičaková. Soutěž kladivářů zvítězil český atlet Volodymyr Myslivčuk a druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela.
1: Počasí.
2: Čekáme většinou zataženo, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojediněle, postupně místy slabý déšť a odpoledne místy přehánky také na ostatním území středních Čech. Nejvyšší teploty dnes docela nízké, mezi 15 a 18 stupni. Slabý proměnlivý vítr bude v přehánkách pouze přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na D1 z Brna směrem do Prahy je od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru silný provoz, různě pomalu se jede za sjezd na Průhonice. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zastavíte se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru, k Ořechu naberete zpoždění přes 20 minut. Dál směrem na letiště je ještě jedna kolona v Lipské na výjezdu po dálnici D7. Od nájezdu z Evropské se popojíždí až do ucpaného sjezdu na letiště. Zdržení 15 minut. Na východním okruhu a Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od D11 k Krumyslové, to na půl hodiny. Plné jsou i náhradní trasy po Broumarské přes Hloubětín na trase přes Dolní Počernice Českobrodskou ulicí. Na jižní spojce je před Baranovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác, pomaleji se jede přes most až tunelu Mrázovka, zdržení je na 20 minut, v Liberecké fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut a Kbelská směrem do Hloubětína se zcela zaplnila. Horoměřická se ucpává před Evropskou, kolona se protahuje, stojí se z Generálky, zdržení na 15 minut a v Evropské směrem do Dejvic je fronta z Dědiny k nádraží Veleslavín. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
5: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že v domově ve Všenorech skončila zhruba dvouletá rekonstrukce a co je tam nového. Zajímavosti spojené s kolíčky na prádlo vám už za chvíli nabídne rubrika, co v učebnicích nebylo, a nebudou chybět ani tipy pro dnešní den. A z českých písniček si zahráme Jakuba Smolíka, Olgu Lounovou nebo Valdemara Matušku. A jako první Xindl X a Na vodě, tak dobré to dnešní ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 13 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy a dneska si v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 3 minuty po čtvrt na 9 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Lány 12,5, Poděbrady 13 a Příbram 12, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být většinou zatažený, zejména v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojedinělé, postupně místy se slabým deštěm, během odpoledne i na ostatním území kraje místy přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, přeháňkách vítr přechodně zesílí. Jinak rozptylové podmínky, tak ty budou většinou dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Jesenici z prvního kilometru počítejte s kolonou, k Ořechu počítejte s 25 minutami navíc. Dál směrem na letiště ještě jedna kolona, v Lipské na výjezdu po dálnici D7 od nájezdu z Evropské se popojíždí až do Ucpaného sjezdu na letiště. Zdržení je na 15 minut. Na okruhu je silný provoz i směrem na D1, pomalu se jede tradičně od D5 za Ořech. Na východním okruhu a Štěrpolovské spojce směrem na Lanový most zůstává půlhodinová kolona od dálnice D11 k Průmyslové. Plné jsou i trasy přes Hloubětín, Kije nebo Dolní Počernice. Na jižní spojce před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác. Pomaleji se jede přes most až k tunelu Mrázovka, zdržení je na 20 minut. V Liberecké je fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut. Kbelská směrem do Hloubětína se zcela zaplnila. Kostelecká a Cukrovarská stojí před křížením s Tupolevou. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Za 6 minut bude 8:30. V dobrém ráno střední Čechy je připraven vás pobavit Ivan Mládek. Příjemný poslech a užívejte ráno.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
2: Víte, že hrad Kokořín byl po 30leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dobré středeční ráno. Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne od poloviny prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu mohou zasílat připomínky. Například v Praze a ve středních Čechách je přímá organizátor veřejné dopravy společnost ROPID do konce června. Nový atletický ovál otevřel Sokol Královské Vinohrady v Praze Rýgrových sadech. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála 18.

0: hodiny. Jaké nás čeká počasí? Velká oblačnost, zpočátku hlavně na jihovýchodě kraje přehánky, postupně přehánky v celém regionu. Nejvyšší teploty dnes mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Jesenici z prvního kilometru počítejte s kolonou, k Ořechu čekejte 25 minut navíc. Dál směrem na letiště ještě jedna kolona v Lipské na výjezdu po dálnici D7 od nájezdu z Evropské se popojíždí až do Ucpaného, sjezdu na letiště zdržení 15 minut. Na východním okruhu a Štěrbolské spojce směrem na Lanový most zůstává půlhodinová kolona od dálnice D11 Průmyslové. Plné jsou i trasy přes Hloubětín, Kije nebo Dolní Počernice. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Pankrác. Pomaleji se jede přes most až k tunelu Mrázovka, zdržení 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od Spořilova za Lanový most, je to na 10 až 15 minut. Liberecké je fronta před Holešovičkami od sjezdu na Kbely na 20 minut a v ulici 5. Května směrem do centra je kolona od Pankrácké vozovny za Nuselský most. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Všenor.
0: A důvod je jasný, v domově pro seniory ve Všenorech u Prahy skončila náročná dvouletá rekonstrukce. A co nového toto zařízení nabízí, vám řekneme už za několik minut.
2: A teď už Jakub Smolík a holka s Bílou Halenou, pěkné ráno.
0: Dobré ráno.

0: Společnost vám dělá skupina Olympic a taky Dobré ráno střední Čechy. Domov pro seniory ve Všenorech u Prahy znovu funguje. Původní prvorepublikovou vilu zhruba 2 roky opravovali dělníci. Navíc vedle ní vybudovali novou přístavbu. Díky tomu je v zařízení 74 míst oproti dosavadním 38.
1: Mně se tady líbí. Člověk je tu jako doma.
2: 70-letá Marie Ladrová se do domova pro seniory ve Všenorech přestěhovala nedávno. Těší se, až se bude moct při různých aktivitách seznámit s ostatními obyvateli.
1: Zatím to tu není tak rozeběhlý, ale já jsem taková upovídaná, takže já se vždycky někoho najdu.
2: Nová budova je proti té původní prostornější a je v ní více světla. Zvyká si na ní také paní Marie Ulmanová.
3: Jako doma to není, ale jde to, no. Je to hrozně velký. Ale na to zase, že máme ty kroužky, tak je to dobrý, no.
2: Dělníci opravili původní prvorepublikovou vilu a vybudovali novou přístavbu. Práce trvaly podle vedoucí provozně správního úseku domova Olgy Mutlové zhruba 2 roky.
4: Nechceme, aby to vypadalo jako v nemocnici, protože tady ti lidé žijí, je to jejich domov. Takže naším záměrem je opravdu, aby se tady cítili jako doma.
2: Nově je v domově pro seniory 74 lůžek místo původních 38. Klienti se sem budou stěhovat postupně, popisuje ředitel zařízení Robert Pitrák.
5: Klientů v současné době máme 29, s tím, že už těch zájemců je hodně a do podzimka bychom měli mít plnou kapacitu.
2: Domov pro seniory patří pražskému magistrátu, který za rekonstrukci zaplatil přes 280 milionů korun. Přibližuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
6: Ta stárnoucí křivka je neúprosná. Jenom v tuhle chvíli na území hlavního města Prahy je kolem 80 tisíc lidí přes 80 let.
2: Vedení hlavního města chce přestavět i další domovy pro seniory. Ze Všenor u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 9:03 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Semčice 14, Vlašim 13 a Dolní Bousov 10,5. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnes bude dle meteorologů většinou zataženo, zejména v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojedinělé postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatním území kraje místy přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V přeháňkách vítr přechodně zesílí a rozptylové podmínky budou většinou dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor v omezení. Za Novou Vsí na 21. kilometru zastavilo nákladní auto přímo v omezení a ještě do Prahy provoz stále raní silný a zdržíte se na obvyklých místech, tedy na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Větší jsou fronty směrem z D1 na letiště. Tam se regulují vjezdy do tunelu a zdržíte se přes 20 minut od sjezdu na Jesenici. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už se podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět 8,5 kilometrů dlouhou přeložku silnice 1/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Nová komunikace výrazně odvede transitní dopravu z obcí, zvýší bezpečnost provozu a zlepší plynulost dopravy na významném tahu mezi dálnicí D10, Libercem, Hradcem Králové i směrem na Polsko a Německo. Podle posledního sčítání dopravy projede po silnici 1/16 denně 14 200 vozidel. Součástí přeložky bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a také 2 mimoúrovňové křižovatky. Cena stavby je 1,23 miliardy korun a její zprovoznění je v plánu v červnu 2028.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Trnováka, co je to láska? 10 minut před 9 hodinou. Dobré ráno, střední Čech je u konce. Loučí se Petra Procházková, na vás už se těší Iveta Chlumská. Přeji krásný dnešní den a těším se zase naslyšenou v sobotním Dobrém ránu, střední Čechy. A teď už Denisa Hergeslová a tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V areálu technických služeb v Nymburce se koná dětský den, který zábavnou formou přiblíží svět odpadového hospodářství a péči o město. Dozvíte se, jak se třídí a sváží odpad, jak se čistí ulice nebo jaká technika se používá při údržbě zeleně. Akce je určena dětem i dospělým a potrvá od 8 do 14.30. Ve Středočeské vědecké knihovně na Kladně se můžete zúčastnit Inofora s podtitulem Inovace jako cesta k odolnosti. Setkání propojí podnikatele, studenty, pedagogy i zástupce veřejné správy a nabídne inspirativní hosty, odborné diskuze i prostor pro navazování nových kontaktů, spoluprací a rozvíjení nápadů. Akce se koná od 17 do 20 hodin v prvním patře knihovny. Do kina v Mnichově Hradišti můžete v 19 hodin vyrazit na nový film Jana Svěráka Pět švestek. Dojemná i hravá komedie vypráví příběh o partě přátel. Vydají se na dobrodružnou plavbu, aby si dokázali, že chuť žít, přátelit se a hledat svobodu člověka neopouští ani ve vyšším věku. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Sislová, Jan Vlasák a Petra Špalková. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Středočeský kraj připraví strategii pro zvládání dopadů stárnutí populace. Do Bystřice u Benešova se vrací pojízdná laboratoř plná moderních technologií. Otevřená bude odpoledne. A dnešní počasí, velká oblačnost, postupně místy s deštěm v celém regionu, maxima kolem 17 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré středeční dopoledne. Středočeský kraj se chce dobře připravit na stárnutí populace. Připraví proto plán, který bude v nejbližších 10 letech řešit například potřeby seniorů a také dostatek sociálních služeb. Dokument má podle krajského radního pro oblast sociálních věcí Martina Hrabánka z ODS řešit i větší spolupráci kraje a měst na budování domovů pro seniory.
3: Kombinace starší generace, která se dožívá více let, a kombinace toho, že se rodí méně dětí a bude méně lidí, kteří budou moci pracovat a poskytovat třeba i služby

0: v sociální oblasti, tak bude opravdu velmi náročná.
1: Praha 12 řeší nedostatek parkovacích míst. Do roku 2027 chce proto připravit projektové dokumentace na výstavbu celkem 5 parkovacích domů. Ty mají vzniknout například v Rytířově, Vazovově nebo v Zimově ulici. Všechny domy mají být motoristům k dispozici nejpozději do 5 let. Podle místostarosty městské části Petra Šuly z uskupení Společně pro Prahu 12 radnice jedná také o dalších 2 lokalitách.
2: První parkovací dům v lokalitě Rytířova už připravuje technická správa komunikací. Aktuálně se řeší technické parametry a cílem je jednoduchá a rychle realizovatelná konstrukce, kde samotná výstavba může trvat přibližně 4 měsíce.
1: U komunitního centra v Bystřici na Benešovsku budou moci zájemci dnes odpoledne navštívit mobilní laboratoř s moderními technologiemi. Speciálně upravený kamion putuje po celé České republice, aby ukázal veřejnosti, jaké možnosti nabízí moderní přístroje. V Bystřici byl tento kamion už v dubnu a kvůli velkému zájmu přijel znovu. Otevřený bude dnes od 12 do 14 hodin. Upřesní lektorka Kristýna Vančíková.
3: Ty technologie, které využijeme nejčastější, tak je určitě 3D tisk. Tam máme ještě rezací plotér a laserovou rezačku. K tomu máme ještě kooperativné robotické rameno a CNC fresku. Sport.
1: Fotbalový útočník Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na mistrovství v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno utkáním proti Jižní Koreji. Hrát se bude na stadionu v mexické Guadalajáře. Počasí. Po celý den by mělo být zataženo, zejména v jihovýchodní polovině kraje, zpočátku ojediněle, postupně místy slabý déšť, během odpoledne místy přehánky také na ostatním území celého regionu. Nejvyšší teploty docela nízké dnes mezi 15 a 18 stupni. Slabý proměnlivý vítr bude v přehánkách přechodně zasilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze se ucpává jižní spojka také ve směru k Černému mostu. Nesouvislá fronta je od podjezdu magistrály k Průmyslové. Z opačné strany se posouvá kolona z úrovně Černého mostu až do Štěrbohol. A hodně plné je také okolí Balabenky. Před omezením na ohradě popojíždí kolona Novovysočanskou. Zdržíte se až 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná středočeské dopoledne, s vámi bude Iveta Chlumská.
5: A budu s vámi ráda, hezký den.
4: Středočeské dopoledne.
5: Tak máme tu středeční den s datem 10. června. Já myslím, že i když venku se nám to tak lehce kaboní, my se rozhodně kabonit nebudeme, přineseme příjemnou muziku i snad dobrou náladu. Krištof, Žalman a spol., Scott McKenzie, Richard Miller a další zapějí v této hodině. Taky se vypravíme na atletický stadion Sokola v Praze na Vinohradech. Tam mají totiž novinky. No a mezi muži zastřelenými při vyhlazování lidic byl i rodák z do vesnice, která před 84 lety zažila jednu z největších tragédií nacistické okupace, se přiženil. Podrobnosti přineseme už za chvíli.
6: Jestli jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera. A můžeš mezi nás.

0: To byl Scott McKenzie s písní San Francisco na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 14 minut máme po deváté, ještě jednou jsme rádi, že jste v naší společnosti. Dnes je to přesně 84 let ode dne, kdy nacisté před stodolou statků rodiny Horákových v Lidicích zastřelili 173 chlapců a mužů od 14 do 84 let. Byl mezi nimi i František Frýhauf, rodák z Hlávkova na Jihlavsku, který se do rodiny Horákových přiženil.
1: Mně se podařilo před několika lety ještě se skontaktovat s jeho nejmladší sestrou, která se narodila v roce 1928.
2: Říká historik Jihlavského muzea Vysočiny Radim Gonda. František Frýhauf se narodil v roce 1911 v Hlávkově. V sousední Vyskytné nad Jihlavou chodil do obecné a měšťanské školy.
1: Poté se vyučil v Jihlavě číšníkem. Podle jeho sestry to mělo být v Besedním domě a nezůstal v Jihlavě, ale zamířil následně přímo do Prahy, kde se mu podařilo získat velmi dobré místo v hotelu Alcron. V Praze se také seznámil se svojí budoucí manželkou, která se jmenovala Marie a byla rozená Horáková.
2: Marie pocházela z Lidic.
1: Když došlo teda k vyhlášení Lidic, tak v ten den 10. června byl František Frýhauf právě mezi těmi, kteří byli zastřeleni přímo v Lidicích. Později 16. června 1942 byla manželka Františka Frýhaufa Marie, její bratr Štěpán a její tatínek také Štěpán zastřeleni v Kobylisích na tom popravišti, kde za Heydrichiády bylo zastřeleno velké množství lidí.
2: Mariena matka a sestra skončili v koncentračním táboře Ravensbrück. Válku přežili. Takové štěstí ale neměl tehdy čtyřletý syn Františka Frýhaufa Jiřík.
1: Společně s dalšími lidickými dětmi byl odebrán rodičům a většina těch dětí byla převezena do vyhlazovacího koncentračního tábora v Chelmnu na území dnešního Polska a tam včetně toho čtyřletého chlapečka Jiříka byli zavražděni plynem ve speciálním splynovacím autě, které mělo vyvedeno ty vejfuky dovnitř do auta, takže oni s nimi jezdili, dokud ty děti nezavraždili.
2: Podle Františkovy sestry přitom stačilo málo a rodina se mohla zachránit.
1: Ona vzpomínala na návštěvy Frýhaufových svého bratra, jeho manželky a malého Jiříka u nich v Lávkově. Ona říkala, že tomu říkali, že jedou do hor k nám na Vysočinu a jezdívali sem rádi třeba na borůvky. Oni se právě v té době, kdy došlo k vyhlazení Lidic, tak krátce poté oni plánovali, že zamíří k nám na Vysočinu do Hlávkova na dovolenou.
2: To se bohužel nepodařilo. Z početné rodiny Horákových přežil kromě Marijiny matky a sestry ještě švagr.
1: On byl zase rodák tady z Havlíčkobrodska a on v podstatě se zachránil tím způsobem, že před tím vyhlazením Lidic byl zatčen v souvislosti s držením protinacistických letáků.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Místo škváry, tartána a neobvyklé barvy atletický stadion Sokola v Praze na Vinohradech má novou běžeckou dráhu. Natáčel tam náš reportér a jeho příspěvek nabídneme za chvíli. Teď nabízíme další příjemnou muziku. Život je krásný a Krištof. Tak hezký den všem.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Wasserst war zu gemacht.

0: Máte nás tady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme minutu po půl desáté, stále hezké dopoledne v naší společnosti. Teď mladí běžci v Praze 2 můžou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechala ve svém areálu Rigrových sadech obnovit atletickou dráhu. Má tartanový povrch s asfaltovým podložím a ještě do minulého roku se tam běhalo na škváře.
1: Ta škvára, když spršelo, tak to bylo na všem oblečení a když si spadnul, tak to byl pak celý zakydaný.
2: Popis

0: 1972 a taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili a teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
1: Běžecký ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
2: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
1: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
4: Před 23 lety koupilo zámecký areál ve Zruči nad Sázavou město, od té doby ho postupně opravovalo. Jako poslední dělníci obnovili sklepení a jak vypadá, to se dozvíte za chvíli.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Kup mi den,

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tak to byly holky v našem vysílání s písní Si senzační, no a my vám přejeme senzační dopoledne právě s námi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Prozradíme, že Zruč nad Sázavou dokončila opravy zámeckého areálu. Ten město koupilo před více než 20 lety a za rekonstrukci zaplatilo zhruba 300 milionů korun. Jako poslední dělníci obnovili sklepení a to je teď nově přístupné zájemcům i s komentovaným výkladem.
1: Takže já vás ještě jednou všechny vítám na dnešní komentované prohlídce čtvrté opravy našeho zámku. Město koupilo zámek před 23 lety od pana Šepka a jeho příbuzných a od té doby vlastně se píše historie oprav zámku.
2: Nezávislý starosta města Martin Hujar se změnil na průvodce. Teď už tady vstupujeme do takové dlouhé úzké chodby a tady je pokyn zastavit u jedních z dveří.
3: Tady si všimněte opravdu těch starých klenek. Opravdu je to původní. Myslím si, že je to starý víc jak 500 let. A tady ta místnost nebyla nikdy přístupná.
2: Další schody a jdeme tady ještě níž a níž a níž.
3: Takže tady dřív, kdo sem chodil, bylo takové posezení, mříž a zatím bylo jezírko. To jezírko už vyschlo, protože ta voda poklesla níž a vlastně se zpřístupnila středověká lednička. Tady, jak stojíte, byly kry, které padaly tady tím sešupem. Možná tam házeli i brambory.
2: Paní Jana přišla na prohlídku. A vy to tady teda znáte důvěrně? Pochopila jsem, říkali jste, tady byla diskotéka, bar.
4: Kdysi dávno, když jsme byli ještě mladý holky, no.
2: No, jak se vám to líbí teď?
4: Jo, mně se to jako, je to hezký, je to fakt jako jiný.
2: Vzpomínka na jezírko, koupala jste se v něm taky?
5: Na Silvestra, no.
3: Takže teď máte unikátní možnost, je to jediné místo na zámku, kde můžete přehlídnout, jak je náš zámek dlouhý, jo? Že když uděláte pravá, levá, tak vidíte z jednoho konce na druhý. Zatím je namyšleno, že tyhle ty spodní prostory zůstanou volné a příležitostně se tady bude moct udělat třeba nějaká výstava, ochutnávka vína a tak dále.
2: Za dobu oprav se podařilo v zámeckém areálu i přímo na zámku zpřístupnit několik okruhů a expozic. To se projevilo na návštěvnosti. Zatímco v roce 2010 sem přišli 4 tisíce lidí, loni to bylo 44 tisíc. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 10 minut 10 chystáme další zprávy, chystá je Ota Nehasil. No a po 10. se dozvíte, že nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti mají na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Podrobnosti přineseme, tak si na ně počkejte a hezký den všem.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád pro příští rok. Praha 13 připravuje koncepci dostupného bydlení na dalších 10 let. A dnešní počasí v regionu velká oblačnost, k tomu místy s deštěm, maxima kolem 17 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré dopoledne. Správa železnic v těchto dnech připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne od poloviny letošního prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu mohou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala je čas na poslání připomínek do konce června.
3: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje, s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
2: Návrh nového jízdního řádu bude Správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic, a to ve druhé polovině července. Dostupnost bydlení chce na 10 let dopředu vyřešit městská část Praha 13. Její obyvatelé se mohou v aktuálním dotazníkovém šetření vyjádřit, jak bytovou situaci vnímají a co by Praha 13 měla vylepšit. Z výsledků ankety a odborných podkladů pak vedení radnice vytvoří dokument pro plánování a přípravu potřebných opatření, říká mluvčí této městské části Lucie Steinerová.
4: Tento dokument pomůže nastavit směr rozvoje bydlení městské části v následujících letech a bude vycházet nejen z dostupných dat a odborných podkladů, ale také z potřeb a zkušeností obyvatel Prahy 13.
2: V České republice začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nabídne komplexní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. Celkem je v Česku 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se už připravují další.
5: Odhaduji na základě plánu, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
1: Sport.
2: Dvě české tenistky dnes budou bojovat o postup do čtvrtfinále londýnského turnaje v Queen's Clubu. Karolína Plíšková vyzve odpoledne světovou devítku Kanaďanku Bokovou a Marie Bousková nastoupí později proti Chorvatce Vekičové.
1: Počasí.
2: Před námi je deštivý den, má být většinou zataženo, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojediněle, postupně místy déšť a během odpoledne a večera přehánky také na ostatním území kraje. Nejvyšší teploty docela nízké, mezi 15 a 18 stupni. Slabý proměnlivý vítr může v přehánkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Míříme do Prahy, k Belská ulice směrem z Letňan do Hloubětína a kolona mezi Novopatskou a Poděbradskou. Plno je i dál směrem na Hostivař, v Průmyslové od sjezdu do Českobrodské k jižní spojce. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Středočeské dopoledne pokračuje, s vámi je a bude Iveta Chlumská.
6: A stále přeji krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
6: Takový vzhled nehtů můžete vylepšit nejen krémy a správnou úpravou. Babské rady vás naučí, jak právě si pomoci k dokonalým nehtům, tak si na to počkejte od Jarky Vykoupilové. No a pokud vy nebo někdo z vašich blízkých letos dokončil střední školu, máme pro vás pár praktických informací o tom, v jakých případech zůstává absolventům status studenta a tím pádem za něj stát i nadále platí zdravotní a sociální pojištění. Podrobnosti za chvíli.

0: 14 minut po desáté, krásné středeční dopoledne, 10. červnové vám přejeme. Dneškem oficiálně končí ústní maturitní zkoušky a úspěšní absolventi možná ještě teď přemýšlejí nad tím, že by si v létě přivydělali na brigádě. Zaměřit by se ale měli i na to, jestli jim v létě stále platí status studenta. To znamená, že za ně stát bude odvádět zdravotní a sociální pojištění. Existují totiž výjimky, kdy už studenty přestávají být a musí si ho platit sami, nebo to za ně musí zkrátka udělat zaměstnavatel. S podrobnostmi je teď se mnou ve studiu náš redaktor Petr Kastner. Petře, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak pojďme to vysvětlit, jak tedy funguje status studenta u absolventů středních škol.
1: Automaticky jim platí do 31. srpna. Pozor si ale musí dát v případě, že si právě najdou letní brigádu a pracují na dohodu. To pak nesmí překročit měsíční příjmový limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Právě u nich to překročí velmi často, upozorňuje Michal Harásek ze společnosti Timbe, která zprostředkovává brigády.
2: Já pokud jsem student, budu na 4 směny a vydělám si 4400, tak z nich žádné odvody platit nemusím. Pokud ale si vydělám 4600, tak už jsou ty odvody platím. Za 200, o které si vydělám víc, tak najednou musím zaplatit, co znamená, že 100 kvůli přestane vyplácet.
1: K tomu dodám, že letos je minimální zdravotní pojistné 3024 korun, u OSVČ pak 3306 korun. Na sociálních odvodech je nejnižší měsíční záloha přes 5700 korun. To znamená, že je dobré si typ dohody na brigádě rozmyslet, aby absolventi kvůli odvodům nepřišli o peníze.
0: Petře, existují ale i další podmínky, které musí absolventi středních škol splnit, aby jim zůstal status studenta?
1: Je to tak. Karolína Vostoupalová, právnička personální agentury Manpower Group, připomíná, že aby absolvent nepřestal být studentem, nesmí v létě po maturitě začít samostatnou výdělečnou činnost.
3: Která by právě založila tu účast na tom nemocenském pojištění, nebo například pobírat podporu nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. V případě, že ten maturant nastoupí v tomto totožném roce od září na vysokou školu nebo na nějakou další formu přípravy, tak mu stát hradí to zdravotní pojištění i v tom mezidobí mezi tou střední a vysokou školou.
1: A to nejdéle do 26 let. Důležité je, že pokud mají absolventi povinnost platit zdravotní pojištění, třeba když po srpnu nenastoupí k dalšímu studiu, tak to musí ohlásit své pojišťovně. A to nejdéle do 8 dnů od vzniku této povinnosti. Jinak se jim může vytvořit dluh a navíc jim hrozí pokuta. To ale neplatí u sociálního pojištění, protože to absolventi platit nemusí, pokud nejsou zaměstnaní. Připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
4: Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství. Automatické odvody na sociální pojištění se vážou výhradně na výkon výdělečné činnosti, zaměstnání nebo podnikání.
1: Ještě je důležité dodat, že do konce srpna platí status studenta i těm, kteří na jaře maturitu nebo jinou závěrečnou zkoušku na střední škole nesložili. Podmínkou ale je, že musí mít po prázdninách opravný termín.
0: A jaké jsou podmínky pro platbu pojištění u absolventů vysokých škol?
1: Ti to mají trochu jinak. Automaticky totiž nejsou studenty až do konce srpna, ale důležitý termín je pro ně složení státní závěrečné zkoušky. Od té doby jim běží měsíční lhůta, kdy ještě stát za ně pojištění platí a pak musí opět buď nastoupit do zaměstnání nebo se přihlásit na úřad práce, aby pojištění nemuseli platit sami. Výjimkou jsou samozřejmě absolventi, kteří pokračují v navazujícím studiu, třeba na magistra nebo doktoranda, za ně platí pojištění stát v celém přechodném období mezi oběma typy studia.
0: Říká náš redaktor Petr Kastner. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Chcete mít pěkné nehty? No takový vzhled nehtů může vylepšit nejen krém, ale i správná úprava. Taky babské rady vás naučí, jak třeba můžou pomoci ořechy, vejce nebo mléko. Počkejte si na Jarku Vykoupilovou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Pohled na hodiny napoví, máme 10:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Se teď slova ujme Jarka Vykoupilová a vy se mrkněte na své nehty.
1: Babské rady.
2: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Teď na cestu s Vaby Daňkem a za chvíli naše cesta, no, kalendáři. Samozřejmě budeme trochu listovat, protože se budeme zajímat o to, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Kapela Lucie s písní Sen za minutu 10:45. Dívám se na kalendář, máme 10. červnový den a v Česku žije přibližně 554 nositelek jména Gita, tedy Perel. No a dnes nám právě Gita ozdobila kalendář. Jedná se ovšem o zkráceninu jména Margita. Tak my Gitám gratulujeme i Margitám, přejeme všechno nejlepší. Taky herec a dabér Zdeněk Mahdal dnes slaví ovšem den narozeninový a s ním i klavírista a skladatel Petr Malásek. Jaké další události v minulosti přineslo dnešní datum, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Z latiny znamená perla, v sanskrtu píseň a z kelčtiny ušlechtilý člověk. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Před 105 lety se narodil vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel v 99. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A Marcela Holanová, dnešní jubilantka, si zaspívá píseň Žárlím. My za 13 minut uslyšíme další zprávy s Otou Nehasilem, no a po 11. se dozvíte o poháru rozhlasu. To je tradiční významná atletická soutěž pro žáky základní škol. Dnešní finále hostí středočeský Benešov, my tam máme reportéra, spojíme se s ním a v našem vysílání se dozvíme víc a vy se mějte krásně.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
3: Firma Havelka Uhel na sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Podle expertní skupiny Národního památkového ústavu je možné Výtoňský železniční most v Praze opravit. Řidiči v Mladé Boleslavi začnou od této soboty jezdit po třídě Václava Klementa téměř bez omezení. A dnešní počasí v regionu stále velká oblačnost, místy déšť, maxima kolem 17 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré středeční dopoledne. Železniční most v Praze pod Vyšehradem je možné podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom expertní skupina složená z odborníků na mostní konstrukce a památkovou péči. Podrobnosti má reportér Pavel Lochař, který je teď se mnou ve studiu.
3: Podle mezinárodní expertní skupiny by most po opravě a při pravidelné údržbě mohl být v provozu minimálně dalších 100 let. Stav konstrukce posuzovalo pro Národní památkový ústav 9 odborníků nejen z Česka, ale taky ze Švýcarska a Belgie. Doporučují železnou konstrukci přemístit na břeh, rozebrat ji, očistit od koroze a vyměnit vadné části. Důležité je podle nich zachovat památkovou hodnotu mostu. Správa železnic v minulosti uvažovala o zbourání staré konstrukce a výstavbě nového mostu, včetně třetí koleje. Na její vyjádření k závěru památkového ústavu zatím čekáme. Z Prahy Pavel Lochař, Český rozhlas.
2: Třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi bude od této soboty průjezdná bez omezení. Skončila totiž letošní hlavní část její rekonstrukce. Stavbaři teď začnou budovat chodníky a také trasy pro cyklisty. Podle mluvčí města Šárky Charouskové bude od poloviny června omezené pouze odbočování do některých přilehlých ulic.
4: Od 15. do 30. června by měl být uzavřen vjezd do Čechovy ulice. Od 15. června do 4. října budou neprůjezdné křižovatka ulic u stadionu a Jiráskova a úsek až k třídě Václava Klementa.
2: Celková oprava silnice téměř za 230 milionů korun skončí v příštím roce. Nově má mít 4 až 6 jízdních pruhů. Radnice v Lysé nad Labem na Nymbursku dnes uspořádá den otevřených dveří v nové dětské skupině. Dělníci pro ni opravili schátralou budovu v areálu mateřské školy Mašinka. Zájemci si budou moci tyto prostory prohlédnout odpoledne od 14. hodiny, říká mluvčí města Alžběta Trousilová.
5: Rodiče si budou moci prostory, včetně krásné zahrady, přijít prohlédnout, zeptat se provozovatelů na všechno, co je zajímá, a případně dítě do skupiny zapsat. Skupina se otevře v září a je určena pro děti od 1,5 roku do 4 let.
2: V opravené budově je také ordinace dětské lékařky. Město za rekonstrukci zaplatilo zhruba 30 milionů korun. Třetinu nákladů pokryla dotace na vznik dětské skupiny. Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Podle vyjádření klubu na webu Skuhravý odmítl pokračovat a rozhodl se využít jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší soutěži potvrdili v baráži, ve které porazili brněnský Artis.
1: Počasí.
2: Po celý den čekáme v regionu středních Čech převážně zataženo, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojediněle postupně místy slabý déšť, během odpoledne přehánky také na ostatním území celého regionu. Maxima dnes docela nízká, mezi 15 a 18 stupni, slabý proměnlivý vítr může v přehánkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem čekejte kolony a zdržení u Nové Vsi. Na kilometru 21 stojí v místě omezení nepojízdný kamion. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Středočeské dopoledne pokračuje, slovo má opět Iveta Chlumská.
6: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den všem.
1: Středočeské dopoledne.
6: I s příjemnou muzikou v této hodině Kristýna, Jennifer Rush, Pavel Rod, taky Kabát. No a my vám řekneme, že pohár rozhlasu, to je tradiční významná atletická soutěž pro žáky základních škol. Dnešní finále hostí středočeský Benešov, máme na místě reportéra. Za chvíli se s ním spojíme a dozvíme se víc.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Jennifer Rush nám dospívala 16 minut po 11. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a na akci v Benešově je dnes i šéf české atletiky Libor Varhaník. Ale proč o tom mluvím? V Benešově totiž dneska vrcholí 57. ročník poháru rozhlasu, tradiční atletické akce pro mládež. Na celorepublikovém finále je i reportér Jakub Marek. A teď se nám hlásí do vysílání. Jakube, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak právě, jak už jsem říkala, na akci v Benešově je dnes i šéf české atletiky Libor Varhaník, legenda československého sportu. Dále bývalá koulařka Helena Fibingerová nebo český rekordman v dálce Radek Juška. Dokazuje to význam této akce?
1: Rozhodně. Český atletický svaz evidentně nechce, aby zanikla tato tradice pohár rozhlasu. Má počátky už v 50. letech minulého století. Původně mezi sebou soutěžila na dálku krajská družstva současně na 5 různých stadionech. No a ty průběžné i celkové výsledky byly rozhlasem přenášeny. To už je dnes pro nás spíš taková trochu romantická představa v době internetu, ale každopádně v současnosti je to stále soutěž pro žáky druhých stupňů základních škol, ale v úplně jiném formátu. Nejdřív bojují mladí sportovci v okresních, pak v krajských kolech. No a dnes tedy při finále se schází v Benešově. Jsou tu 4 kategorie, mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně. No a ve všech kategoriích je 8 týmů z celé republiky.
0: V jakých disciplínách děti soutěží a jsou nějaké známé nebo známá atletická jména, která prošla právě pohárem rozhlasu?
1: Společné mají všichni sprint na 60 metrů, pak výšku a dálku a také štafetu na 4x60 metrů. To jsou ty nejtradičnější disciplíny, pak jsou tu vytrvalostní běhy, ty se liší podle pohlaví a věku od 600 po 1500 metrů. No a starší kategorie mají pak vrch koulí, mladší hod kriketovým míčkem, to je samozřejmě přizpůsobeno fyziologickému vývoji. No a k těm jménům atletickým, tak Pavel Maslák se v minulosti představil, tento trojnásobný halový světový šampion běhu na 400 metrů, takže ten absolvoval nějaké ročníky poháru rozhlasu. Stejně tak jako třeba překážkářka Zuzana Hejnová, oštěpař Vítězslav Veselý, Jakub Holuša, to je český mílař, takže těch velmi známých atletických jmen prošlo pohárem rozhlasu poměrně dost.
0: Jakube, je to finále, jsou tam ti nejlepší, rýsují se mezi dětmi už nějaké talenty?
1: Ano, už tady se dá odtušit, předpokládat, kdo by tak mohl za nějakých 5-10 let závodit třeba i na profesionální úrovni. Samozřejmě to je jen špička ledovce, jen ti nejlepší se dostanou úplně nahoru, ale také je tady rozdíl dost v tom, že někteří žáci a některé žákyně už jsou teď v atletických oddílech a ta výkonnost je tam výrazně vyšší než třeba u dětí, které si jdou jen tak zazávodit, ale podstatné je to, že tady závodí všichni společně za své jednotlivé týmy. Soutěž družstev v individuálním sportu je vždy velmi zajímavá.
0: Z finále atletické soutěže poháru rozhlasu Benešově se nám do vysílání přihlásil náš sportovní reportér Jakub Marek. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Blíží se letní prázdniny, lidé začínají odlétat na dovolené. Jízdu na pražské letiště ale komplikuje stavba dálniční okružní křižovatky. Máme pro vás několik rad, abyste nezmeškali letadlo. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Stopy v písku a Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Pražští policisté varují řidiče před zhoršenou dopravní situací u letiště Václava Havla. Ředitelství silnic a dálnic tam totiž od konce dubna opravuje křižovatku mezi Aviatickou a Lipskou ulicí. Na co by si tedy cestující měli dát pozor, to nám teď řekne reportér Josef Beneda, který je se mnou ve spojení. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den. Kvůli rekonstrukci křižovatky se na cestě na letiště tvoří až několika kilometrové kolony, především v ranních a odpoledních špičkách. Řidiči tady můžou nabrat zpoždění až 30 minut a situaci můžou také výrazně zkomplikovat i menší dopravní nehody. Od začátku rekonstrukce, tedy od 25. dubna, se jich v této oblasti stalo 12. Policisté v takovém případě na místo okamžitě posílají jednotky a snaží se situaci řešit. I tak se ale může cesta na letiště výrazně prodloužit. Z Evropské ulice směrem na letiště projede denně zhruba 65 tisíc aut. Počet lidí navíc bude výrazně narůstat s blížícími se letními prázdninami, kdy bude spousta lidí odlétat na dovolenou.
0: Josefe, jak tedy můžou cestující předejít tomu, aby se zdrželi v koloně a nestihli své letadlo?
1: Nejlepším řešení je podle policistů i vedení letiště využít spoje hromadné dopravy. Například trolejbusy číslo 59 vyjíždí ze stanice metra Nádraží Veleslavín a jedou ulicí k letišti, takže se vyhnou opravované křižovatce i případnému zpoždění. Pokud lidé potřebují jet na letiště autem, určitě by měli na cestu vyrazit s větším předstihem. Dostat se včas na svůj let může podle vedení letiště urychlit také to, když si lidé odbaví předem online a nastudují si, jaké věci si smějí do letadla vzít, aby se nezdrželi u kontroly.
0: Proč vlastně silničáři opravují křižovatku u letiště a jak dlouho práce potrvají?
1: Silnice už byla ve velmi špatném stavu a navíc tady byly velmi krátké odbočovací a připojovací pruhy. Dělníci tu opraví nové silniční větve o selkové délce 4 km. Vznikne 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Novou křižovatku navíc postaví tak, aby se dálnice v tomto místě mohla do budoucna rozšířit na 3 pruhy. Celá stavba by měla být hotová za přibližně rok a půl.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Honza Nedvěd s písní Kohout na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Za 12,5 minuty, 12. hodina, no ale do Nymburka na dětský den nebo do kina v Mnichově Hradišti na 5 švestek můžete dnes vyrazit a ráda by vás tam pozvala Denisa Hergislová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V areálu technických služeb v Nymburce se koná dětský den, který zábavnou formou přiblíží svět odpadového hospodářství a péči o město. Dozvíte se, jak se třídí a sváží odpad, jak se čistí ulice, nebo jaká technika se používá při údržbě zeleně. Akce je určena dětem i dospělým a potrvá od 8 do 14.30. Ve Středočeské vědecké knihovně na Kladně se můžete zúčastnit Inofora s podtitulem Inovace jako cesta k odolnosti. Setkání propojí podnikatele, studenty, pedagogy i zástupce veřejné správy a nabídne inspirativní hosty, odborné diskuze i prostor pro navazování nových kontaktů, spoluprací a rozvíjení nápadů. Akce se koná od 17 do 20 hodin v prvním patře knihovny. Do kina v Mnichově Hradišti můžete v 19 hodin vyrazit na nový film Jana Svěráka Pět švestek. Dojemná i hravá komedie vypráví příběh o partě přátel. Vydají se na dobrodružnou plavbu, aby si dokázali, že chuť žít, přátelit se a hledat svobodu člověka neopouští ani ve vyšším věku. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Sislová, Jan Blasák a Petra Špalková. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A za 11 minut bude pravé poledne, s poledním taky zprávy s Otou Nehasilem, no a po 12. hodina příjemné muziky a písničky a vaše vzkazy. Taky můžete posílat do naší SMS brány i přes webový formulář. Dva večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Středočeský kraj neplánuje v příštím roce rušit osobní vlaky. Motoristé od zítřka neprojedou Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. A dnešní počasí v regionu stále velká oblačnost, postupně místy s deštěm v celém regionu středních Čech. Maxima kolem 17 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré poledne. Žádné osobní vlaky Středočeský kraj v příštím roce rušit nebude. Připravovaný železniční jízdní řád, který bude platit od poloviny letošního prosince, s takovými změnami nepočítá. Některá spojení ale přestanou fungovat v dalších letech. Půjde například o trať mezi Slaným a Louny. Potvrdil to krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z hnutí STAN.
4: Změny na některých lokálních tratích, kde se plánuje buď zastavení nebo omezení provozu, tak vlastně bude k ním docházet až v průběhu příštích let, to znamená od 2027-2028. Nadál. U některých tratích je to s výhledem k roku 2029 a na trati Slaný Louny je ten horizont rok 2034.
3: Silničáři zítra ráno uzavřou Pražskou ulici v Dolních Břežanech. Je už ve špatném stavu. Dělníci tam budou pokládat nový asfalt s protihlukovými vlastnostmi. Pracovat budou na etapy, uzavřou vždy jen daný úsek. Upřesní mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
5: Investice vyjde na 5,5 milionu korun, včetně DPH. Práce začnou 11. června a dokončeny budou nejpozději do 10. července.
3: A motoristé při cestě na Pražský okruh budou muset jet přes Zlatníky a Vestec. Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje také uzavřená silnice do Pražské z Braslavy, kde pokračují dlouhodobé opravy. Organizace Demencia Institut dnes odpoledne otevře v Kolíně novou zážitkovou hru Demetrix. Ta návštěvníkům přiblíží, jak vnímají své okolí lidé s Alzheimerovou nemocí. Zástupci organizace a města otevřou nový prostor v Husově ulici přesně ve 14 hodin, říká kolínský místostarosta Roman Šulc z hnutí Změna pro Kolín.
6: Není to pro lidi, kteří trpí demencí, ale je to naopak právě pro zdravé lidi, kteří mají někoho takového v rodině, nebo o tom chtějí vědět něco víc, nebo pro firmy. Takže ten byt je upraven, jak ten svět kolem sebe vnímá člověk s demencí. Sport.
3: Čeští fotbalisté dnes odletí do mexické Guadalajary, kde za dva dny vstoupí do letošního mistrovství světa. Na úvod turnaje čeká český národní tým Jižní Korea. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno a v zámoří zůstaneme. Hokejisté Caroliny srovnali stav finále NHL s Vegas na 2-2 na zápasy. A to díky výhře na ledě soupeře 5-3. Český útočník domácích Tomáš Hertl v zápase nebodoval. Počasí. Čekáme nadále velkou oblačnost, zpočátku odpoledne zejména na jihovýchodě kraje, později i jinde v regionu přehánky a maxima budou dnes docela nízká mezi 15 a 18 stupni. Slabý proměnlivý vítr bude v přehánkách přechodně zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Problémy jsou stále na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Vázne provoz v omezení u Nové Vsi. Kolona je ze 17. na 21. kilometr asi na 10 minut. Ucpaná je také silnice první třídy číslo 16 na příjezdu k dálnici směrem od Mělníku. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají písničky se vzkazem, provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
7: A moc ráda, hezké poledne.
2: Písničky se vzkazem.
7: Jako vždy k dobrému obědu, dobrou chuť a příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. K písničkám ráda přidám vaše vzkazy, tak je můžete směřovat do naší SMS brány na číslo 90 011 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využijte webový formulář. Najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

A jako vítr vtrhla do našeho vysílání v poledne Lucie Vondráčková. No a my už tu máme písničky a vaše vzkazy k tomu. Píšete mi, Iveto, zdravíme vás a všechny posluchače, když zazní písnička, hned je dobře u srdíčka, tak ať udělá radost vám rozhlase, taky Stáně s Alenkou, Květušce s Romanem, Liběnce s Františkem a všem Maruškám. Přátelé, den si krásně užívejte, ať se vám vydaří a máte úsměv na tváři. To od srdce moc přejí dvě Jarmily. A my děkujeme.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, jsou tu stále písničky a vaše vzkazy. Mám tu další, hezký den, zahrajte mému vnukovi, kamionákovi Jendovi k dnešním 30. narozeninám. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, pohody a jízdu bez nehod, napsala babička Věra. My se rádi připojíme ke krásným 30. narozeninám, přejeme všechno jen to nejkrásnější. Pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, lásky a hodně šťastně ujetých kilometrů.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Minuta a půl nás dělí od půl jedné. Ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a přidávám další vzkaz. Dnes písnička, ať potěší babi Jarku, Drahušku, Janiny, Jarmelky, Jindřišku, Jerušku z Hradčan a Čachovic, taky Libušku z Vendy i vás ve studiu Iveto, napsala Anička z Kutné Hory. Já moc děkuji a všem přeji krásný den.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: písničky se vzkazem.
1: A co mi píšete dál do písniček? Chtěla bych touto cestou poděkovat všem milým lidičkám za krásná přáníčka k mému svátku. Bylo to moc milé, moc všem děkuji, napsala Stáňa Zíčína.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A poslední vzkaz tu od vás mám. Dobrý den, Iveto, vám i posluchačům. Nevím, jak u vás, ale tady, jak se sluníčko schová, tak žádná sláva. No jo, posvícení taky není každý den. Zdravím Aničky, Jarmilky, Marušky, Veroniku, Marcelu z Prahy a ostatní, napsala nám babi Jarka z Kladna. Tady v Praze s námi sluníčko taky chviličku koketuje, pak se zase schová. No, nezbývá, než to vydržet.

9,5 minuty naznačuje, že tu bude 13. hodina. Uslyšíte další zprávy s Otou Nehasilem, to znamená, že náš čas se naplnil. Po 13. hodině bude hostem Alex Minářové, publicista a spisovatel Pavel Černý. Já vám přeju krásnou středu a zítra těším se na vás.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Mezinárodní expertní skupina Národního památkového ústavu se shodla na opravách železničního mostu v Praze pod Vyšehradem. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za 8 miliard korun. Mužské basketbalové kluby ERA Nymburk a Pražská Slavia ohlásili spojení. A počasí dnes ve středních Čechách stále velká oblačnost, k tomu občasný déšť, maxima kolem 17 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Železniční most v Praze pod Vyšehradem bude možné podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně dalších 100 let, říká mluvčí památkového ústavu Blanka Černá.
2: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradu. Mostu.
1: Správa železnic dříve uvažovala také o výstavbě nového mostu. Na její vyjádření k závěrům mezinárodní expertní skupiny zatím čekáme. Energetická společnost ČES chce do roku 2033 vybudovat na Orlíku velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to dnes její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou zhruba na 8 miliard korun. S budováním chce ČES začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v ČES. Republice. Středočeský kraj se chce připravit na stárnutí populace. Připraví proto plán, který bude v nejbližších 10 letech řešit například potřeby seniorů a také dostatek sociálních služeb. Dokument má podle krajského radního pro oblast sociálních věcí Martina Hrabánka z ODS řešit i větší spolupráci kraje a měst na budování domovů pro seniory.
3: Kombinace starší generace, která se dožívá více let, a kombinace toho, že se rodí méně dětí a bude méně lidí, kteří budou moci pracovat a poskytovat třeba i služby v sociální oblasti, tak bude opravdu velmi náročná. Sport.
1: Mužské basketbalové týmy Nymburku a Pražské Slavie se od nové sezony spojí. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha ERA NBK bude hrát své zápasy v Praze. V jaké hale to bude, ale zatím není jasné. Nymburk hrál v posledním ročníku Ligy mistrů své zápasy v pražské hale na Královce. Počasí. Deštivé počasí bude v regionu středních Čech pokračovat. Odpoledne čekáme nadále převážně zataženo, na většině území středočeského kraje občasný déšť nebo přehánky, na jihovýchodě kraje i trvalejší srážky. Nejvyšší teploty stále docela nízké, mezi 15 a 18 stupni, a k tomu povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pozor na dálnici D8 na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby je nehoda, blokuje jeden pruh a dojíždí se do kolony. Zdržíte se do 10 minut a v opačném směru z Prahy do Ústí vázne provoz v omezení u Nové Vsi. Tam je zdržení do 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. A host.
4: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, protože bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo byla instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale ne vždy to šlo, ne vždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel, to znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano, ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře, ona úplně hloupá nebyla, ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní, říkala. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek, BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje, míněl nereaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletla se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihostivě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali, jo. Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolová na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně, ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se koní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 Týmovi, kterého měl vlastně v gesci s

0: tím ty styky, ale i řekněme na briefingu po tom půl roku potom, protože zpravodajci v Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
1: A neodehrálo by se to třeba jinak?
0: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
1: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
0: granát
1: či bombu, tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
0: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví, ono mohl se selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má statisícové shlédnutí na YouTube a jmenuje se Anthropoid / zatáčka, a mohla to být spousta věcí. Jako,
1: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
0: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň, bezrakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
1: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhletom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengel střílel? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsobovalo našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky,
1: no, Heydrich, Hitler chtěl více. To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav zastřelených českých vlastenců. Akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silveru A. Tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok. Národní technické muzeum otevírá novou expozici poštovního muzea. Čekáme zataženou místy s deštěm a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne od poloviny prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu mohou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost ROPID. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala je čas na zaslání podnětů do konce června.
2: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje. S tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
0: Návrh nového jízdního řádu bude Správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic, a to ve druhé polovině července. Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidí, kteří míří na letiště, navíc bude s letními prázdninami přibývat, upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problém je odpoledne v těch tradičních špičkách, mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
0: Policie i vedení letiště cestujícím doporučuje, aby raději využili spoje hromadné dopravy. Poštovní muzeum v Praze otevírá novou expozici o dějinách poštovnictví a telekomunikací. Ve Vávrově mlýně uvidí návštěvníci první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Poštovní muzeum patří od nového roku pod Národní technické muzeum. Sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
4: Takže samozřejmě převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas. Sport.
0: Mužské basketbalové týmy Nymburka a Slavie se od nové sezony spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v Praze, v jaké hale, ale ještě není jasné.
1: Počasí.
0: Odpoledne zůstává ve středních Čechách převážně zatažené, na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty do 18 stupňů a deštivé počasí vydrží i zítra. Večer pak bude srážek ubývat a naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalej se jede od Rudné až na Pražský okruh, zdržení asi 15 minut celkově. V Praze je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před sjezdem do Průmyslové. Kolony na 10 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy a před námi je středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pěkné odpoledne i ve středu všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Dnes nás bude zajímat novinka v poštovním muzeu, přečerpávací elektrárna na Orlíku a oprava Výtoňského mostu. Písničky, které nestárnou, zaspívají Lenka Filipová, Michal Hrůza, Helena Vondráčková a Václav Neckář.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Pošta nemusí být nutně jenom o pozdních nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, které otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikaci. Ve Vávrově mlýně nedaleko Vltavy se byl podívat reportér Martin Hrnčíř. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Martine, co všechno návštěvníci uvidí?
1: Třeba první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou tedy ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
2: Takže samozřejmě převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
1: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou, pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce vůbec volaný váš hovor přijmout. A o kousek dál pak mi kurátor Jan Hošťák ukázal ve vitríně první telefony s velkými kovovými kužely nebo takovými sluchátky.
3: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
1: A o patro výše pak v Poštovním muzeu najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s takovými typickými dřevěnými ornamenty.
0: No a právě tam jsou také nástěnné malby, které chtějí muzejníci ukázat. Proč?
1: Protože v 19. století sloužily tyto malby z různých cest jako taková pohlednice nebo námět k diskuzím. Podle kurátorů šlo také o prostředek komunikace. Když přišla návštěva, tak hned viděla, kde hostitelé trávili léto. A vaše léto si můžete také obohatit, a to návštěvou Poštovního muzea ve Vyšším Brodě, kde už teď chystají oslavy 50 let, a to od doby, kdy otevřeli první výstavu. A i tato instituce teď patří pod Národní technické muzeum.
0: Tak děkujeme za tipy. To byl náš reportér Martin Hrnčíř. Hezký den.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: středu České odpoledne pokračuje. S čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat jako obří baterie pro elektrickou síť. Přímo na místě je reportér Radek Duchoň, který zjišťoval podrobnosti. Hezký den.
1: Hezký den, energetici začnou stavět tento specifický zdroj energie příští rok. Většina prací na modernizaci bude v interiéru elektrárny, kde budou postupně technici demontovat staré technologie. Všechny čtyři původní Kaplanovy turbíny z roku 1961 vymění za Francisovy. Přibydou nové generátory a související technologie. Tyto změny umožní provoz ve dvou režimech, výrobu elektrické energie i čerpání vody. V době přebytku energie v elektrické síti tak bude možné vodu vracet zpět do horní nádrže a energii, kterou dokáže vyrobit, tedy ukládat. Ve chvíli, kdy ale bude elektřina potřeba, se celý proces otočí, voda bude padat samospádem dolů a elektrárna rychle dodá potřebný výkon do sítě.
0: Radku, kolik v korunách bude přečerpávací elektrárna stát?
1: Tak jestli to chceš v korunách, tak přečerpávací nádrž plánuje společnost ČES nechat postavit do roku 2033 za 8 miliard korun. Bude mít výkon 750 megawattů, no a když to převedeme na objem, tak objem bude mít jako 1840 olympijských bazénů.
0: To je pěkné množství. Elektrárna bude čtvrtá v Česku. Kde jsou ty další tři?
1: Jsou to Dlouhé Stráně v Jeseníkách, ta je nejvýkonnější v Česku. Celkový instalovaný výkon je 650 MW, Pyšní se největší reverzní francisovou turbínou v Evropě. Druhá je Dalešice na Vysočině, Dalešická na Vysočině, ta má výkon 450 MW a hráz Dalešické přehrady je s výškou 100 metrů, nejvyšší sypanou hrází v Česku. No a třetí nádrží je ta ve Štěchovicích ve středních Čechách, ta má výkon 45 MW a zajímavost je, že horní nádrž s názvem Homole leží na kopci nad obcí Štěchovice.
0: Tak to říká reportér Radek Duchoň. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Region Express.
1: Výtoňský železniční most v Praze půjde podle expertní skupiny Národního památkového ústavu opravit. Správa železnic v minulosti uvažovala o jeho zbourání a výstavbě nové konstrukce. Podrobnosti má redaktor Petr Kastner. Dobrý den.
2: Dobrý den. Podle mezinárodní expertní skupiny by most po opravě a při pravidelné údržbě mohl být v provozu minimálně dalších 100 let. Jeho stav posuzovali pro Národní památkový ústav odborníci na mostní inženýrství, životnost ocelových konstrukcí a taky památkovou péči. K opravě a zachování mostu se v závěru přiklonilo 8 z 9 expertů z Česka, ale taky Švýcarska a Belgie. Do analýzy zahrnuli kromě prověřování samotného výtoňského mostu taky zkušenosti s podobnými konstrukcemi ze zahraničí. Most je součástí trati z Plzně a Berouna. Na pražské hlavní nádraží kvůli špatnému stavu se na něm nesmí potkat dva vlaky a můžou jet maximálně 20-kilometrovou rychlostí. Některé spoje taky kvůli omezení končí v Praze na Smíchově.
1: Jaký by podle expertní skupiny památkářů měl být další postup?
2: Most by podle odborníků bylo vhodné rozebrat a přemístit na břeh. Následně by měli technici konstrukci očistit od koroze a vyměnit vadné části, protože v některých místech jsou významné praskliny. Národní památkový ústav doporučil zůstat u původních technologií, tedy využít nýtování a v některých případech použití vysokopevnostních šroubů při spojování jednotlivých železných částí mostu. Důležité je podle závěrů ústavu, aby správa železnic zachovala památkovou i dopravní hodnotu stavby.
1: Jaké plány má s mostem právě správa železnic?
2: V minulosti správa uvažovala o zbourání staré konstrukce a výstavbě nového mostu, včetně třetí koleje. Závěry expertní analýzy NPU zatím ale podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové neobdržela. Ministerstvo dopravy v minulém volebním období rozhodlo o zachování starého mostu. Nynější ministr Ivan Bednárik za SPD ale v minulosti řekl, že se správou železnic o finálním řešení ještě jedná. Po dobu opravy nebo stavby nového mostu by vedle měli dělníci vystavět provizorní most, po kterém by dočasně jezdili vlaky například od Berouna nebo Plzně.
1: Tak uvidíme, co se bude pod Vyšehradem v budoucnu dít. Ovšem budeme informovat, stejně jako dnes s Petrem Kastnerem. Děkujeme, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Mladé Boleslavi začnou řidiči od soboty jezdit po třídě Václava Klementa. Středočeský kraj připraví strategii pro zvládání stárnutí populace. Čekáme zataženou místy s deštěm a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi bude od soboty průjezdná bez omezení. Skončila letošní hlavní část její rekonstrukce. Stavbaři teď začnou budovat chodníky a trasy pro cyklisty. Podle mluvčí města Šárky Charouskové bude od poloviny června omezené pouze odbočování do přilehlých ulic.
2: Od 15. do 30. června by měl být uzavřen vjezd do Čechovy ulice. Od 15. června do 4. října budou neprůjezdné křižovatka ulic u stadionu a Jiráskova a úsek až k třídě Václava Klementa.
0: Celková oprava silnice za 227 milionů korun skončí příští rok. Nově má mít 4 až 6 jízdních pruhů. Středočeský kraj se chce připravit na stárnutí populace. Připraví plán, který bude v následujících 10 letech řešit například potřeby seniorů a dostatek sociálních služeb. Dokument má podle krajského radního pro sociální věci Martina Hrabánka z ODS řešit i větší spolupráci hejtmanství a měst na budování domovů pro seniory.
3: Kombinace starší generace, která se dožívá více let, a kombinace toho, že se rodí méně dětí a bude méně lidí, kteří budou moci pracovat a poskytovat třeba i služby v sociální oblasti, tak bude opravdu velmi náročná.
0: Vědci v Praze začnou mapovat světlušky. Chtějí tak zdokumentovat, jak se těmto broukům v hlavním městě daří. Projekt s názvem Praha hledá světlušky povedou odborníci z České zemědělské univerzity a do sběru dat zapojí i veřejnost. Obyvatelé Prahy budou moct svá pozorování sdílet přes platformu iNaturalist nebo ve facebookové skupině projektu. Sport. České fotbalisty čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti poletí dnes večer našeho času ze své základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje čeká Jižní Korea. O tom, jaká bude atmosféra v Mexiku během světového šampionátu, mluví tamní česká konzulka Tereza Kunická.
4: Mexičané obecně jsou velcí fotbaloví fanoušci, určitě v mistrovství světa prožívají ve velkém. To vlastně poznáte v Mexiku i v každodenním životě. Každý stánek na ulici, každá restaurace nabízí nějaké akce spojené s mistrovstvím světa, takže opravdu tu fotbalovou atmosféru můžete pocítit v Mexiku na každém kroku.
0: Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Odpoledne zůstane zatažené místy s deštěm nebo přeháňkami teploty do 18 stupňů a deštivé počasí vydrží i zítra hlavně dopoledne. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat, ve čtvrtek naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalej se jede od Rudné až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, zdržení asi 15 minut. A v Praze vázne odpolední provoz na Jižní a Štěrboholské spojce na příjezdech Průmyslové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje středočeské odpoledne a s vámi je stále Pavel Kučera.
5: Pohodovou středu s námi i dál.
1: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na druhou půlku týdne už za chvíli předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Představíme novou speciální zážitkovou hru. Herec Martin Písařík se dnes zajímal o kolíčky na prádlo a písničky, které nestárnou, předvedou Jelen, Marek Ztracený a Janek Ledecký.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: V tuto chvíli jsme tu pro vás s meteorologem České televize Michalem Žákem. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne vám přeju.
1: Jaké počasí máme dnes?
2: Tak máme převážně zataženo, i když ta oblačnost se nám teď na chvíli, dá se říci, v severozápadních částech středních Čech trochu protrhala, ale to je jenom přechodné. Prší hlavně v jihovýchodní polovině kraje, v té severozápadní polovině se vyskytuje pár přeháněk, no a teploty, ty nejsou moc vysoké, pohybují se většinou mezi, řekněme, 13 a 17 stupni Celsia. No a pokud jde o vítr, tak ten dnes fouká jenom slabý proměnlivý.
1: Co nám předpovíte na noc a zítřek?
2: Tak v noci bude na nebi převážně zataženo, bude se ještě vyskytovat déšť, který ale ve druhé polovině noci bude od jihozápadu postupně ustávat. A teploty klesnou na 11 až 8 stupňů.
1: A zítra?
2: A zítra přes den bude převážně proměnlivá, spíše velká oblačnost. Vyskytnou se v průběhu dne četné přehánky, místy i bouřky. Večer pak bude oblaků a srážek ubývat a ty srážky budou během večera postupně ustávat. Teploty zítra vystoupí na 14 až 17 stupňů. No a k tomu mírný západní až severozápadní vítr, který bude v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat, večer pak zeslábne. Jinými slovy, dá se říct, zítra takové trošku aprílové počasí v červnu.
1: Jak bude v pátek, jsme zvědaví.
2: V pátek bude poměrně chladná noc a ráno, teploty klesnou na 9 až 6 stupňů a moc se neohřejeme ani přes den. Maxima totiž vystoupí pouze na 13 až 17 stupňů Celsia. No a to proto, protože bude zase hodně oblačnosti, už k ránu začne od západu oblaku přibývat a přes den bude oblačno až zataženo. Od západu se přidá občasný déšť nebo přehánky, večer později budou srážky ustávat.
1: Jak vidíte počasí o víkendu?
2: Tak tam máme ve výhledu určité oteplení, maxima by se měla dostat už místy nad 20 stupňů, takže je čekejme mezi 18 a 22 stupni. No a to počasí bude takové proměnlivější. Vypadá to, že v sobotu zpočátku ještě spíše velká oblačnost s přeháňkami, které budou odpoledne a večer postupně ustávat a oblaků bude ubývat. No a v neděli tam to bude trošku opačné, zpočátku polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo a od severu se objeví lokálně přehánky, výjimečně i bouřka. A ještě doplním, že po oba dny to bude občas foukat od západu až severozápadu.
1: Říká meteorolog České televize Michal Žák. Děkujeme za informace, příjemné odpoledne.
2: Rádo se stalo a mějte se krásně.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: dojde den.
1: Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Organizace Demencia Institut otevřela dnes odpoledne v Kolíně novou zážitkovou hru Demetrix. Lidem má ukázat, jak vnímají své okolí pacienti s Alzheimerovou chorobou. Na slavnostním otevření byla i naše reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ve 14 hodin tady v Husově ulici zástupci Kolína a Institutu Demencia společně otevřeli novou hru Demetrix. Návštěvníci tu můžou projít třemi různobarevnými místnostmi, kterými je tematicky provede detektivní hra. Ta začíná u modelu lidského mozku, ve kterém chybí vzpomínky. Hráči se snaží pomocí různých interaktivních předmětů a úkolů najít a vrátit do mozku. Jednotlivé úkoly mezi sebou propojuje téma vyšetřování válečného zločinu.
0: Ale no, vysvětli trochu víc, k čemu je taková zážitková hra dobrá.
1: V podstatě jde o hravou formu vzdělávání. Návštěvníci se tu můžou vcítit do člověka s pokročilejšími fázemi demence či Alzheimerovy choroby. Zjišťují, jak vnímá své okolí a proč třeba na určité podněty reaguje jinak. Hra je vhodná pro zájemce z řad veřejnosti, autoři ale doporučují i sociálním pracovníkům pro lepší práci s pacienty nebo příbuzným, kteří mají v rodině člověka s demencí. Pomůže jim lépe pochopit, čím si jejich blízcí prochází.
0: Další důležitá otázka je, kde zájemci hru Demetrix najdou.
1: Hru můžou lidé navštívit ve druhém patře bytového domu v Husově ulici, několik metrů od starého mostu přes řeku Labe. A to vždy po předchozí domluvě. Před návštěvou je nutné si rezervovat termín, buď přes e-mail nebo telefonicky. Hra je určená pro 1 až 6 lidí, zájemci ji můžou absolvovat také v rámci 8-hodinového vzdělávacího kurzu. Pokud by byla pro zájemce cesta do Kolína dlouhá, najdou podobnou hru i v Hořovicích na Berounsku. Místnosti ale nejsou stejné a autoři proto doporučují navštívit obě dvě místa. Další podobnou místnost chce Institut Demencia otevřít příští rok na Moravě.
0: Říká naše reportérka Alena Junová. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Všechno má svou historii, dokonce i takový kolíček na prádlo. Martin Písařík má slovo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s panem Janem Přeučilem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Sezóna komárů v Česku začala. Od vyhlazení lidic na cesty uplynulo 84 let. Čekáme zataženo místo s deštěm a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
2: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
1: Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení lidic nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali obec se zemí. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. Podle starostky Veroniky Kellerové byl o svíčky velký zájem a všechna místa jsou už rezervovaná.
3: K tomu dostanou mapičku, aby věděli, kde asi ten domek se v těch starých Lidicích nacházel. A na těch místech jsou takové jako kovové zápichy s čísly, aby ti zájemci věděli, kde tu svíčku mají umístit.
1: Rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy. 1000 mil československých je závod automobilů a motocyklů, jehož historie spadá do 30. let minulého století. Celkem by mělo odstartovat 130 vozidel předválečné výroby, říká ředitel závodu Jiří Patočka.
4: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926. Sport.
1: Tenistku Karolínu Plíškovou čeká už za chvíli druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďancem Bokové, která včera hrála po boku Siriny Williamsové při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se večer ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková, její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová. Počasí. Odpoledne zůstane zatažené, místy s deštěm, teploty do 18 stupňů a deštivé počasí vydrží i zítra, hlavně dopoledne. Odpoledne pak bude srážek ubývat. Naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolona začíná u Rudné na 5. kilometru, asi 30 minut se jede pomalu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. V Praze je silný odpolední provoz a nehoda překáží Vegbalské z Letňan do Hloubětína. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
7: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
6: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase. Možná. Scénář. No. Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurz?
4: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál, tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
3: Komu tykala, byla trošku drzejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
4: Asi jo.
3: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
4: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. Mm-hmm. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
3: Ona je skutečná masérka?
4: Ano, ano, ano, ano,
3: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: A s osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze, tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle. Zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: jak
3: těší.
5: To nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: No tak děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Já taky děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky starší ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den, ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky,
2: naslyšenou.
3: Naschledanou. Mějte se hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že vám kritizuju, že nás to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Byl, keď se přijde tady v tom hlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bidžov.
1: Nový Bidžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A. Popelka a Zloun, za ano. B. Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku... Mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolá.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje vaše, tak jo. No. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale...
3: Ale je to nádhera, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, standard Zemníků a slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si.
5: Na naslyšenou.
1: Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdovnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
3: Dobrá, ano.
1: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět.

0: jak to dělám, jo? Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo? A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8. A oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začali říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12. Odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel. Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měl poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu! Business! A teď jeden tak vylez říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business no, pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší oku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar. Cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů. Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška. Tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky, ano. S panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
2: I letos.
3: Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
2: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
2: Čili vás.
3: to mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
2: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Töpferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomas nebo Töpfer, zní otázka na vás u rádia Humor mezera A nebo B. SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl pro pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme, halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
6: No, Honzo, s rukami zdravím vás.
1: Ano.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
6: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
6: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
7: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
7: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
7: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
8: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl, já jsem vinohraďák a od jak těživa Krtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo teda, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil, proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolil rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
9: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru Humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
9: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr obrany Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP. Z DEP v Pražské Libni a Rakovníku vyjíždějí nové vlaky Regiofox. Celkem České dráhy nakoupily 38 souprav. Čekáme zataženo místo s deštěm a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. O 35 miliard korun chce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD navýšit rozpočet svého rezortu pro příští rok. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard korun. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany aspoň 2% HDP. Podle šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury je takový požadavek na místě.
2: Samozřejmě 2% HDP je v českém zákoně, s tím myslím nikdo problém nemá. To, s čím problém máme, je zvyšování nad ty 2%, prudké zvyšování výdajů na zbrojení, na to peníze nejsou.
0: Loni se na summitu v Hagu členské státy NATO dohodly na dalším navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají stoupnout až na 5% HDP, z toho čistě na zbrojení mají jít 3,5% HDP. Cestující v Praze a Středočeském kraji můžou využívat nové vlakové soupravy Regiofox. České dráhy převzaly od výrobce PESA poslední vozy z 38 objednaných souprav. Výjíždět budou z domovských dep v Praze, Libně a v Rakovníku, říká mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
3: Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku. Denně na nich najedou více než 10 000 kilometrů.
0: Restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce budou trvat několik měsíců, návštěvníky areálu neomezí. Pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
4: Těch zásahů bude celá řada, čeká nás mimo jiné oprava opěrného pilíře na vnější konstrukci katedrály a ve vnitřní části katedrály budeme opravovat konstrukce, do kterých jsou vsazeny okna na jižní straně vysokého chóru. Sport.
0: 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce.
1: Počasí.
0: Deštivé počasí vydrží i zítra, a to hlavně dopoledne. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Ve čtvrtek naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolona začíná u Rudné, na 5. kilometru asi 30 minut se jede pomalu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou kolony před Benešovem, zdržení od Mrače je asi 10 minut. A v Praze je silný odpolední provoz, lepší situace je ve Kbelské. Směrem do Hloubětina před sjezdem na Prosek Nhodu už odklidili a kolony se rozjeli. Pomalý provoz je ve Kbelské z Hloubětina do Letňan, zdržení asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy v 5 a teď už zpravodajský souhrn Den v kraji. Slovo má stále Pavel Kučera.
5: Stále hezké úterý.
1: Den v kraji.
5: Dnes probereme elektrárnu na Orlíku, zmatky v dopravě na letišti Ruzině, 84. výročí v Lidicích a 61. k mochu v Kolín. Potěší vás písničky, které nestárnou Marcela Zmoška, Jiřího Korna a Damiens.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Tamara Kocourková se hlásí s přehledem událostí 10. června.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Podrobnosti už za okamžik. Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Podrobnosti přidá náš reportér v této hodině. Dnes uplynulo 84 let od vypálení obce Lidice u Kladna. Teď v sobotu se tam budou konat pietní akce. Otevřený bude památník i muzeum. My si tuto událost připomeneme už za chvíli. Zítra začne v Kolíně jedna z největších kulturních akcí ve středočeském kraji. Už 61. ročník Mezinárodního festivalu dechové hudby k mochu v Kolín. Už za chvíli o tom budeme mluvit přímo s organizátory. Silničáři od zítřka uzavřou Pražskou ulici v Dolních Břežanech. Je ve špatném stavu, dělníci tam budou pokládat nový asfalt s protihlukovými vlastnostmi. Řidiči při cestě na Pražský okruh budou muset jet přes Zlatníky a Vestec. Restaurátoři začali s opravou části katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Návštěvníky areálu práce neomezí. Odborníci zrekonstruují například část oken a pilíř ze 14. století. Práce potrvají několik měsíců. A rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy. 1000 mil československých odstartuje zítra ráno v Opletalově ulici. Už dnes odpoledne se tam ale začaly sjíždět automobily a motocykly. Trasu by mělo jet asi 130 vozidel předválečné výroby.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, vysíláme Den v kraji. Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku postaví společnost ČES na Orlické přehradě. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo v nitru elektrárny.
2: Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola.
1: Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi
2: kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady čtyři kaplanové turbíny a zůstanou tady kaplanové turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že dvě budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat k přečerpávání kapacita Dolního Kamíckého jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Wichterle,
3: která se pak testuje na v laboratoří hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČES Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Robert Hečko, ředitel vodních elektráren společnosti ČES, spočítal, kolik je v České republice přečerpávacích vodních elektráren.
5: V České republice máme tři, máme Dlouhé Stráně, která je samozřejmě i svým výkonem 640 MW největší, pak máme Dalešice a pak máme Těchovice.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Tentokrát se vypravíme do světa filmů a seriálů. Naším hostem bude režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který je podepsán i pod několika divadelními muzikály.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: se letní prázdniny a čím dál víc lidí bude odlétat na dovolenou. Řidiči by měli počítat s možnými komplikacemi při cestě na pražské letiště Václava Havla. Upozorňuje na to pražská policie s tím, že kvůli rekonstrukci tamní křižovatky se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Cestující by proto měli na letiště vyrazit s předstihem.
1: Z Evropské ulice na pražské letiště přijede denně zhruba 65 tisíc aut. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí teď ale řidiči musí počítat s komplikacemi. Třeba taxikář Stanislav.
2: Když jsem sem přijížděl, tak jsem se moc nezdržel, protože jsem sem přijížděl brzo ráno. Takže to bylo úplně v pohodě. A samozřejmě trošičku se to tam komplikuje, ale myslím si, že novej nájezd na letiště už aby konečně byl.
1: Nejhorší situace na křižovatce je v ranních a odpoledních špičkách, kdy se tvoří až několika kilometrové kolony. Upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problém je mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. My jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou. Ta návaznost potom jako je na to poměrně velká, takže ta kolona může vzniknout během několika minut.
1: Podle vedení letiště by měli cestující zvážit, jestli raději nevyužít hromadnou dopravu. Například trolejbusy 59, které vyjíždí z nádraží Veleslavín, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
4: Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu, protože to je, řekněme, bezpečná cesta, hromadná, ekologická, udržitelná. No je to způsob, jak se dostat na letiště po komunikacích, které nejsou ovlivněny tou stavbou a omezeními na dálnici D7 nebo Pražském okruhu.
1: Rekonstrukce křižovatky mezi Lipskou a Aviatickou ulicí potrvá zhruba rok a půl. Letiště na ní naváže dalšími stavbami, pokračuje Kučera.
4: Bude to primárně na začátku stavba parkovacích kapacit, parkovací dům před terminálem 2. Navazovat bude estakáda, ta stávající bude stržena, budeme stavit novou, delší, větší a kapacitnější. A třešnička na dortu bude stavba železniční stanice, která bude trvat několik let a bude to finální propojení letiště s centrem města po kolejích, nikoli po silnici.
1: Náklady na opravu křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se pohybují okolo 900 milionů korun. Dělníci vybudují 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Z pražského letiště Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Před 84 lety 10. června 1942 vyhladili nacisté středočeskou obec Lidice u Kladna. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stanné právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Nesměl nikdo prostě dovnitř pouštěli a to v každém baráku byly prohlídky. Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dom a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Kdy vyskákali z vozu, byli sezváni velitelem a ten jim naprosté tmě a za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Ženy s dětmi odvezli do tělocvičny kladenského gymnázia. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
5: To bylo něco strašného.

0: snadá Bůh, že se ještě uvidíme.
1: Vzpomínala na poslední rozloučení s tatínkem Jaroslava Skleničková. Nacisté vyhlazení Lidic nějak neskrývali a zpráva se okamžitě rozšířila nejenom po protektorátu, ale po celém světě. Na takové masakry na civilistech nebyli západní spojenci dosud zvyklí. Vraždění v Lidicích odsoudil z Londýna Edvard Beneš.
2: Zabíjí masově dle listin předem celé měsíce a léta připravených nevinné lidi. Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, pak barbarsky spustošil a srovnal se zemí. Za všecko to budou se zodpovídat a pikat.
1: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pětně upraveno. V roce 1946 vznikla Společnost pro obnovu Lidic a na přelomu 40. a 50. let úřady postavily 150 rodinných domů. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Den v kraji.

0: klavíru. Tím začne už 61. ročník festivalu dechové hudby Kmochů v Kolín. To hlavní se ale bude odehrávat od pátku do neděle. My teď o tom budeme podrobněji mluvit s jednou z hlavních organizátorek Gabrielou Malou z Městského úřadu v Kolíně. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kmochů v Kolíně je festival mezinárodní, tak ze kterých zemí přijedou orchestry do Kolína zahrát?
1: Ano, je to tak. Je to mezinárodní festival dechových hudeb a v letošním roce přivítáme tři zahraniční dechové orchestry, a to ze Slovenska, Maďarska a Finska.
0: Program se během těch tří dnů nebude odehrávat jenom na Karlově náměstí v Kolíně, ale i na jiných místech. Navíc žánrově nezůstane jen u dechovky, je to tak?
1: Je to tak, tak teď jenom k těm místům. Kmochů v Kolínce už dávno neodehrává je na Karlově náměstí, ale má i jiné scény. Například komorní scénu máme v Kolínské synagoze, potom tradiční sobotní nocturno se odehráje v chrámu svatého Bartoloměje, a nebo starší generaci potěší určitě nedělní dopolední koncert v Komenského parku. Můžeme ještě zmínit, nebo bych spíš chtěla neopomenout Velký Osek, obec Velký Osek, kam vyjíždíme pravidelně s Kmochovem Kolínem, a to jak v pátek, tak v sobotu, večerní tancovačka a nebo dopolední koncert právě zahraničního slovenského orchestru. Ale ptal jste se taky na ten žánr. Mm-hmm. A k žánru krátce jenom, dávno už Kmochův Kolín není jen o dechové hudbě. Samozřejmě vzhledem k charakteru festivalu je to žánr, který stále dominuje. Ale určitě potěšíme návštěvníky, kteří primárně dechovou hudbu nevyhledávají, tak žánrově odlišný určitě je páteční večer i sobotní večer. V podstatě přivítáme charismatického Adama Ďuricu nebo v sobotu energickou kapelu Monkey Business, nebo potom ještě Backwards, což je jedna z nejlepších Beatlesových revivalových skupin. Takže jsme i mimo žánr.
0: Výběr pestrý je zajištěn. Skalní posluchači a diváci se jistě těší na tradiční nedělní Monster koncert. V kolik hodin bude, co nás na něm čeká?
1: Tak model a zaběhlý prakticky ten rámec toho Kmochova Kolína se příliš nemění. Takže Monster koncert začne ve 14 hodin v neděli. Hostem Monster koncertu je zpěvák Aleš Brisein. Monster koncert je rozdělen do dvou bloků, v každém z nich zahraje část orchestru a potom na velké finále se spojí se v podstatě 9 velkých těles. Zahrají nejznámější Kmochovy skladby. No, pro dirigenty to není vůbec jednoduchá věc, je to velká výzva.
0: Uřídit tolik lidí.
1: Budeme držet palce.
0: Doufejme, že všechno dobře dopadne na 61. ročníku Mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochů v Kolín, na který nás pozvala jedna z organizátorek z Kolínského městského úřadu Gabriela Malá. Tak děkujeme, ať se všechno podaří tak, jak máte v plánu. A těšíme se na slyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: prasí ve středních Čechách.
1: Co nás čeká v noci a zítra, předpoví meteorolog České televize Michal Žák.
2: Tak v noci bude na nebi převážně zataženo, bude se ještě vyskytovat déšť, který ale ve druhé polovině noci bude od jihozápadu postupně ustávat. A teploty klesnou na 11 až 8 stupňů.
1: A zítra?
2: A zítra přes den bude převážně proměnlivá, spíše velká oblačnost. Vyskytnou se v průběhu dne četné přehánky, místy i bouřky. Večer pak bude oblaků a srážek ubývat a ty srážky budou během večera postupně ustávat. Teploty zítra vystoupí na 14 až 17 stupňů. No a k tomu mírný západní až severozápadní vítr, který bude v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat, večer pak zeslábne. Jinými slovy, dá se říct, zítra takové trošku aprílové počasí v červnu.
1: Jak bude v pátek, jsme zvědaví.
2: V pátek bude poměrně chladná noc a ráno, teploty klesnou na 9 až 6 stupňů a moc se neohřejeme ani přes den. Maxima totiž vystoupí pouze na 13 až 17 stupňů Celsia. No a to proto, protože bude zase hodně oblačnosti, už k ránu začne od západu oblaku přibývat a přes den bude oblačno až zataženo. Od západu se přidá občasný déšť nebo přehánky, večer později budou srážky ustávat.
1: Jak vidíte počasí o víkendu?
2: Tak tam máme ve výhledu určité oteplení. Maxima by se měla dostat už místy nad 20 stupňů, takže je čekejme mezi 18 a 22 stupni. No a to počasí bude takové proměnlivější. Vypadá to, že v sobotu zpočátku ještě spíše velká oblačnost s přeháňkami, které budou odpoledne a večer postupně ustávat a oblaků bude ubývat. No a v neděli tam to bude trošku opačné, zpočátku polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo a od severu se objeví lokálně přehánky, výjimečně i bouřka. A ještě doplním, že po oba dny to bude občas foukat od západu až severozápadu.
1: Říká meteorolog České televize Michal Žák. Děkujeme za informace, příjemné odpoledne.
2: Ráda se stala, mějte se krásně.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli už tu bude další díl středočeského odpoledne. Pavel Kučera přeje tradičně dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Středočeský kraj neplánuje příští rok rušit osobní vlaky. Řidiči od zítřka neprojedou Pražskou ulicí v Dolních Břežanech. Zítra čekáme zataženo místy s deštěm a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný podvečer. Žádné osobní vlaky Středočeský kraj příští rok rušit nebude. Připravovaný železniční jízdní řád, který bude platit od poloviny letošního prosince, s takovými změnami nepočítá. Některá spojení ale přestanou fungovat v dalších letech. Půjde například o trať mezi Slaným a Louny, říká krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Změny na některých lokálních tratích, kde se plánuje buď zastavení nebo omezení provozu, tak vlastně bude k ním docházet až v průběhu příštích let, to znamená od 2027-2028 a dál. U některých tratích je to s výhledem k roku 2029 a na trati Slaný Louny je ten horizont rok 2034.
0: Kterých dalších tratí by se zrušení mělo týkat, Borecký neupřesnil. Silničáři od zítřka uzavřou Pražskou ulici v Dolních Břežanech. Je ve špatném stavu, dělníci tam budou pokládat nový asfalt s protihlukovými vlastnostmi. Pracovat budou na etapy, uzavřou vždy jen daný úsek, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
3: Investice vyjde na 5,5 milionu korun, včetně DPH. Práce začnou 11. června a dokončeny budou nejpozději do 10. července.
0: Řidiči při cestě na Pražský okruh budou muset jet přes Zlatníky a Vestec. Dopravu v Dolních Břežanech komplikuje také uzavřená silnice do Pražské Zbraslavy, kterou silničáři do konce letošního roku opravují. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfúzní medicíny. Sídlí v historické budově z počátku 20. století. Její oprava a nové vybavení přišlo na necelých 200 milionů korun. Dárcům, pacientům i zdravotníkům přináší lepší zázemí, říká přednosta transfuziologického úseku Jan Loužil.
4: My odtransplantujeme ročně zhruba 80 lidí. Samozřejmě ty lidi potřebují následnou péči, takže vlastně vizí naší je a postupně ty budovy zrekonstruovat, aby odpovídaly nějakým podmínkám 21. století a pokud možná aspoň trošku jsme třeba navýšili počet našich lůžek. Sport.
0: Olympijský vítěz Martin Fuksa pojede na mistrovství Evropy tři disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové a kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na double kanoi závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze kajakáře Josefa Dostála. První rozjížďky evropského šampionátu se pojedou ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Deštivé počasí vydrží i zítra, a to hlavně dopoledne. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je kolona. Za Prahou před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem. Zdržíte se asi 5 minut. A na Pražském okruhu jsou výrazné kolony mezi D1 a letištěm. Obou směrně před sjezdem na Ořech kolony jsou od Lochkovského tunelu a také od plzeňské dálnice D5 vždy na 25 minut. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou kolony před Benešovem, zdržení od Mrače je asi na 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly zprávy. Pokračuje naše podvečerní vysílání a s vámi je stále Pavel Kučera.
5: Pěkné úterní odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
5: Za chvíli se dozvíme, jak se spojují basketbalisté Nymburka a Slavie, představíme projekt libeňského přesmyku a pozveme vás i na mělnickou trdlovačku s tancovačkou. A u nás si zaspíváte písničky, které nestárnou, tentokrát s Katapultem, Honzou Nedvědem a Žlutým psem.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Slavia na Letné, tak tohoto paradoxu se dočkáme v národní basketbalové lize. Pražský tým se totiž od nové sezóny sloučí s Nymburkem a své domácí zápasy bude nový klub hrát v hale na Královce.
1: Jsme našli parťáka, který má stejnou motivaci. To znamená, chceme vytvořit největší, nejsilnější basketbalový klub ve střední Evropě.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra. Po sloučení středočeského týmu se Slaví se stane polovičním vlastníkem nově vzniklého klubu SK Slavia Praha Era NBK.
1: Slavia přenese do tohoto projektu nejen změnu místa vlastně a přesun do hlavního města Prahy, což je obrovský marketingový obchodní potenciál, ale je tady prostě obrovská fanouškovská základna. Pro nás je vlastně tato volba a tento krok nezbytným, aby jsme mohli dále růst.
2: Nymburští basketbalisté jsou 20násobnými českými šampiony a aktuálně bojují o další triumf ve finále proti Pardubicím. Slavia se po obnovení klubu v roce 2020 vrátila do nejvyšší domácí soutěže před 4 lety.
3: Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
2: Říká spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař. Nymburk podle Podpěry do nově vznikajícího klubu přináší hlavně zkušenosti.
1: Hrát takto úspěšně European Champions League vlastně s jedním z nejnižších rozpočtů soutěži a pravidelně se v posledních 8 letech 4x zúčastnit Final Eight, tak to samozřejmě vyžaduje určité know-how. Přinášíme vítěznou mentalitu. A samozřejmě v neposlední řadě přinášíme do toho spojení určitý respekt našich soupeřů, který jsme se za více než 20 let vyrobili.
2: Sloučením Nymburku a Slavie, ale basketbal ve středočeském městě nekončí.
1: Basketbalová akademie zůstává v Nymburku, stejně jako naše Bčko Polabí. V Nymburku zůstává i tréninková báze, v Nymburku odehrajeme ještě některé zápasy.
2: Domovem pro SK Slavia Praha Era NBK bude pražská hala na Královce. Do budoucna by ale basketbalisté ambiciozního týmu chtěli sdílet novou halu z hokejisty Slavie v Edenu a cílem je v ní hrát chystanou evropskou NBA.
4: Ta šance být součástí toho projektu je pro nás ten hnací motor toho, abychom v těch 2-3 letech, kdy ta šance bude, pak už velmi pravděpodobně nebude, udělali maximum pro to, abychom se tam dostali.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Tomáš Petera, který stejně jako Tesař bude vlastnit i část nově vznikajícího klubu. Tomáš Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Stále jste na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Projekt takzvaného Libeňského přesmyku dnes veřejnosti v Praze 9 představila Správa železnic. Dělníci ho mají začít stavět v roce 2028. Modernizace rozšíří železniční koridor na východě Prahy o čtvrtou kolej. Na veřejném projednávání byl i náš reportér Richard Webs. Hezký den.
1: Hezký den, zástupci Správy železnic a projektantů představili obyvatelům Prahy 9 návrh přesmyku a právě teď v zasedací místnosti tady na radnici odpovídají na jejich otázky. Libeňský přesmyk je železniční nadjezd, který povede přes koridor v pražské Libni. Momentálně místem projíždějí osobní i nákladní vlaky z pražského hlavního a Masarykova nádraží směrem na Kolín a třeba z Holešovic do Malešic. Jejich trasy se ale kříží a soupravy si tak musí při průjezdu dávat přednost. To způsobuje problémy a zpoždění. Díky libeňskému přesmyku se vlaky směrem do Malešic tomuto místu vyhnou a podle Správy železnic to zajistí plynulejší a rychlejší provoz.
0: Na veřejném projednání byli taky zástupci Prahy 9. Co na projekt říkají?
1: Před veřejným projednáním jsem mluvil s radním pro dopravu Tomášem Holečkem z ODS a ten mi řekl, že reakce místních obyvatel jsou převážně negativní. Někteří lidé se tady obávají zvýšené nákladní dopravy kvůli stavbě a taky většího hluku. Nelíbí se jim ani zásah do okolní krajiny. Své názory vyjádřili i na dnešním veřejném projednání. Správa železnic ale ujišťuje, že po dokončení libeňského přesmyku bude místo tiší kvůli tomu, že se tam vlaky nebudou rozjíždět. Dodám také, že lidé ode dneška do konce června můžou na speciálním webu hlasovat nejenom o podobě mostu, ale také právě o tom, co vznikne pod ním.
0: Richarde, kdy má být stavba hotová a kolik bude stát?
1: Práce mají trvat asi 3 roky a Správa železnic za ně zaplatí zhruba 2,5 miliardy korun. Záleží ale na tom, kterou ze dvou variant si lidé v anketě vyberou. V současné době má už stavba pravomocné územní rozhodnutí a projektanti připravují potřebnou dokumentaci. Ta bude stát přes 56 milionů korun.
0: Tolik náš reportér Richard Webs. Děkujeme, pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Filmová a divadelní režisérka Alice Nelis prožila dětství a mládí v Poděbradech. Teď žije v Černošicích a nemůže si to vynachválit. Má to kousek do Prahy i do přírody.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Denisa Hergeslová se hlásí s pozvánkami na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? V Masarykově kulturním domě v Mělníku se od 15.30 koná hudebně zábavný pořad Trdlovačka s tancovačkou. Můžete se těšit na živou kapelu Tancovačka pod vedením Standy Tatara, hudbu, zpěv, tanec a příjemnou atmosféru. Na hradě Křivoklát si nenechte ujít přednášku historičky umění Sylvy Dobalové věnovanou arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému a jeho manželce Filipině Welserové. Dozvíte se víc o pozoruhodném příběhu renesančního páru i o jejich vazbách na Prahu, Křivoklát a zámek Ambras v Innsbrucku. Přednáška začne v 18 hodin v Malém rytířském sále. Zažijte vesmír na vlastní kůži. V Mladé Boleslavi bude mít na náměstí Míru zastávku 18 metrů dlouhá mobilní raketa Spacebus. Přiváží sebou špičkovou virtuální realitu a dechberoucí pohled na naši planetu. Celou misí vás provede avatar českého astronauta Aleše Svobody. Připravte se na start v 15 hodin. Do 16.30 je raketa přístupná veřejnosti. Kdo dřív přijde, ten letí. Další zastávky rakety jsou 12. června v Milovicích a 13. června na Kladně. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc pro vás máme na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Vydařený večer a mějte se pěkně.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Expertní skupina se shodla na opravě železničního mostu pod Pražským Vyšehradem. Zítra čekáme zataženou místy s deštěm a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku. Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Zhodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let, říká mluvčí NPU Blanka Černá.
2: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradského mostu.
1: Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidí, kteří míří na letiště, navíc bude s letními prázdninami přibývat, upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problémy dopoledne, odpoledne v těch tradičních jakoby špičkách, mezi 8.10 a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
0: Sport.
1: Sloučením basketbalového Nymburka a Slavie vznikne od příští sezóny SK Slavia Praha Era NBK. Nový klub bude hrát domácí zápasy v pražské hale na Královce. Zástupci obou týmů to společně oznámili na tiskové konferenci. Cílem nově vznikajícího klubu je v budoucnu hrát v chystané evropské NBA. Pokračuje spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra, který se stane polovičním vlastníkem SK Slavia Praha Era NBK.
4: Cíle samozřejmě jsou zase jen ty nejvyšší, tak kromě vítězství v České lize, vítězství v pohárech českých, tak jsem v klubu 8 let, čtyřikrát jsme byli ve Final 8, ve čtvrtfinále Champions League, nikdy jsme se nedostali do Final 4, takže cíle jsou jasné, pravidelně hrát Final 4 a usilovat o vyhrání celé Champions League.
0: Počasí.
1: Deštivé počasí vydrží i zítra, a to hlavně dopoledne. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 u sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu a kolona je od plzeňské D5 asi na 20 minut a komplikace jsou také v Průmyslové směrem na Hostivař. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky Budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i Budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů Hezky česky, ta dokonavost a nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.
3: Nepovažuje se to za chybu rozhodně.
2: S tím se musí pan posluchač Hrubý smířit, co budeme se zúčastnit. No tady bych spíš řekl, že správně budeme se účastnit, nebo spíš zúčastníme se úplně nejlépe.
3: Přesně, přesně. Buď se budeme účastnit, aby to bylo zase to nedokonavé, anebo se zúčastníme, takže máme dokonavé sloveso a tady ještě žádný slavný člověk nezavedl, budeme se zúčastnit v takové míře,
2: aby to jazykovědci uznali.
3: Přesně tak, takže tady si ještě můžeme naštěstí počkat, já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3 týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024. Počasí. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16 velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda, brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda. Brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, anebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohle to dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy. Hmm.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně hloupá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní.
0: Říkala.
1: Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek, BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i vyhostěvě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolovat na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tím to přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ticha a se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující představa s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Víte, takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má 100 000 zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: No, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně občas, si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílal. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky. No,
1: Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím, prostě Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půlpánem. A zdali vlastně Půlpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půlpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuji. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
7: Řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19. Který nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgerse Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojimě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z Času tažení z Pardou White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela.

rozdíl od nejstaršího pravnuka Gianniho Cashe, letos už 49-letého Tomase Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

0: Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.
1: Znám.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: K tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízly. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlejí, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi, a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: fish?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech nebo spíš v rezidencích boháčů dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Porckého. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset zdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno. A já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali.

0: Jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra se sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo? Že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to se vyčtěte, to někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak, teď už od toho, od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte, tedy pane, říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděme se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
1: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
2: Jak byl tatínkovi podobný.
1: Tatínkovi podobný.
2: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
0: Bife, bife, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Je to 22-76-75?
5: Ano.
4: Pan Jaroslav Pokštefl?
5: Jo, jo, jo.
4: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
5: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
4: Okamžik.
5: Haló, slečno, jste na drátě.
4: No prosím.
5: Neříkala jste něco jako nový jičín?
4: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
5: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
4: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
5: Žádný nový jičín.
4: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
5: Snad nevím.
4: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
5: To snad ne.
4: Haló, víš, kdo tě volá?
5: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
4: Ne.
5: On teto, tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiň, teto, já jsem hroznej.
4: Jarinku. Pan Kohoutek je mrtvý.
5: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
4: Jarinku.
5: No teto, no tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
4: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. No, aspoň jo. Jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
5: Teto. Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli jsme... No tak... Tak já budu muset do toho jičina volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl? Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho jičina zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měko. Co tu mám?

0: čaj, dobrý, uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, huml, jo, řepka, jo, frič. Byl tu frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili? Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev? Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. Do ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalý. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
1: Nevím, Jarinku.
0: Prosím? Kdo volá?
1: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
0: Kdo je?
1: No přece já. Ty.
0: No to jako, že si volám sám?
1: No ano.
0: Já, že volám sobě?
1: No ano.
0: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
1: Z budky na Pankráckém náměstí.
0: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
1: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
0: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
1: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
0: Sobě určitě ne.
1: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
0: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
1: Jarinku, to se ti zdá.
0: Tak ty se mně zdáš.
1: Ano. A ty mě?
0: A jak se ti zdám?
1: No, nemitý.
0: Jo.
1: Nejsi mrtvý, Jarinku?
0: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
1: Ale telefonují.
0: Ty mě strašíš.
2: Jo, ještě strašíš lidi. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
1: Ano.
2: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
1: Ano.
2: A jste, jak jsme volávali Hanku?
1: Ano.
2: A máš vpředu vylomenou jedničku?
1: Mám.
2: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
1: Mám.
2: A co máme v pravý kapse?
1: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
2: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99 3
1: a 17.
2: Souhlasí.
1: Na to jsme přece nemohli zapomenout.
3: A poslíš, ten zkusil ten kohoutek, viď?
2: A proč jsme volávali právě jeho?
3: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
2: Sezora. Jo, představ si, kohoutek umře...
1: No vidíš, a proto tě volám.
2: Asi jako můj hlas a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, jsi tam?
1: Ano.
2: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana kohoutka. No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana kohoutka. Jde to?
1: Všechno jde.
2: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
1: No, téměř.
2: Tak to řekni ještě jednou to. Všechno jde.
1: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
2: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali kohoutka.
4: Prosím, tady kohoutek.
1: Máte, prosím, doma slepičku?
4: Nikoliv, tady kohoutek, studente.
1: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
4: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
1: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
5: Já úplně pláču, Jarinko.
2: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
4: Prosím, tady kohoutek.
1: Zde pohřební ústav Concordia.
4: Aha.
1: Máte u nás objednanou rakev, pane.
4: To si zastý.
1: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
4: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
1: Právě že ne, kohoutku, já se ve škole nudím.
4: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
1: No, do smrti. Buď tak hodný, kohoutku, zavolej slepičku, je doma.
4: Tak dobře, šla nakoupit, no a dál.
1: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
4: To taky znám, to tu bylo, ty nemáš fantazii.
1: Promiň, kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, z latiny mám pětku.
4: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
1: Je, to je prýmá, kohoutku, to je prýmá, boj se, ahoj.
2: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
1: Byl.
2: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
1: V kvartě.
2: No, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
1: To je smutný.
2: To není smutný.
1: To je smutný.
2: Vlastně je.
1: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. Ty máš něco pro mě?
1: Tak, co bys chtěl?
2: Tvůj hlas... Já bych chtěl mít tvůj hlas.
1: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
2: Řekni mi o hlasech, Jarinku. K narozeninám.
1: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
2: To neříkej.
1: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
2: Jarinku, to je od tebe hezký dárek.
0: Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuji moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krása.
1: Já jsem rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky. Minulou zimu jsem uklízel. Celou zimu jsem uklízel.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsem přispěl taky trochu ubostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mm-hmm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi podívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady v okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako...
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce chybí. Byste rád.
1: Kino tady není, víte?
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, tak by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma, bych řekl, je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: No tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej, jinak máme přesně za 11:55. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 roky, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
2: ano,
1: myslíte, jo?
2: Ano, to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že
1: to není dobrý.
2: Zdraví a vůbec jako z ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a za ročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úhrad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
1: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají. Myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu.
1: A nebo v centru.
2: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obchvat se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušilo ekosystém, ekologicky, prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
1: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
2: Promiňte, že vám skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jako teda, co takhle jako někde to
1: tak
2: je.
1: Tak bylo,
2: jo,
1: by
2: jako
1: to ideální, prostě, ano, ano.
2: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měli zavést něco.
1: Máte,
2: jo,
1: pocit regulaci dopravy tedy, jo?
2: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byli nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za
2: tady ty
1: Prahu
2: děti,
1: můžu ty říct
2: u školy. Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišly v pořádku. Prostě to mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to už je něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, země koule není nafukovací, to máte pravdu.
2: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít třeba, já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslí. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte, tohleto?
2: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
1: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
2: To, jo, to máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to no. Si zemou, tak si to státky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: ale to jsou
2: lidi,
1: třeba,
2: no.
1: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
2: No,
1: já asi nemůžu ovlivnit. Já
2: nevím,
1: jako...
2: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
1: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
2: No, tak já to si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu,
1: no,
2: já ji tam nenechám, jo?
1: Takhle by to mělo být.
2: Ale tam mládež, jako ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no, třeba prostě ledničku a podobné věci.
2: Je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se to pozastavilo, jo, no, třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
2: pár
1: dobu.
2: Hodin,
1: ano.
2: Jo,
1: ano.
2: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi s něčím jiným.
1: Jo, jo, rozumím, rozumím.
2: My
1: dobře.
2: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
2: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
2: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
2: Vemte si vagón, přepravit.
1: Miroslave, musím
2: kamion.
1: Poděkovat. Čas je neúprosný.
2: No, já taky děkuju
1: takže
2: za to, že jsem mohl tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
2: Doufám, že ano, vám taky
1: všechno dobré, jo?
2: Pan Babiš a podobně.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čilínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, o plichovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje, někdy se zúčastní i starosta, třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybácky boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rád, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i jinakým způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho, a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to. Já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo,
1: jo?
0: Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda v tu se furt kde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká, že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás mi stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte?
1: Žádné
0: hlučno.
1: No, ne.

0: Tak to mám taky.
1: Jo.
0: A vždycky, když někde zastavím, tak se každý ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, že to máš tím, že já...
1: Přispěl jsem já. Ano.
0: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
1: Málo.
0: Co rád dělám elektrikou, jo?
1: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
0: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
1: Ano.
0: A množí se to.
1: Je to vidět už kolem nás, ano. Jde to poměrně. Mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
0: Samozřejmě, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé. Já tady nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
1: Jo. Jste hlídaný jo, vlastně už tím, čím jedete.
0: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Tady obec se stará, jako to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
1: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. To je fajn.
0: Takže tak, no, paní.
1: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
0: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuško.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Šidění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám jdu venku kovové odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kočku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než zníje, když nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a on jde k požáru. Viděla jste hoře lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Třeba hoře lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně právě.
0: No je.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A
1: já
0: je to velký problém a tragédie, ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba na Verichově, může to let.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo si tam hodil tu sklínku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysoko trávo, to chytil.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď je, jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali
1: ta
0: ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako to,
0: ano,
1: ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako. A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě, tam někdo taky zahodil vajíkla, jenomže to nestačilo, jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijel u auto, chlap když to viděl, tak ten dostal infarkt. Jako, a ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytlo ještě ten patr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, ale když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
0: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, tady z tohohle jsou smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali zvládli, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho,
0: ano.
1: Jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zase měli hasiči dělat
0: šlo to jinou cestou, bohužel.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště,
0: což
1: byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky tohle, to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože má stlačit čas, tak Olina Pozdrahova, Kastičku z Krnova, jo, potom sympatiačku Ludmilu. A ještě bych chtěl říct, té jedné paní z Vodafonu je taková, kému voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičnou policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, jo, Roberte, jo. Tak děkuji moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuji za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc. A čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dýcháme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano.
1: Nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici.
0: No to...
1: A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, krátkům nebo zvířátkům. Trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky. Papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, smysl, pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejní lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Tak já si můžu jenom rozloučit, protože ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci, to známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí, no a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst?
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umí trošku jako víc i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. Nevede, tak to je v lidech. No.
0: Je to prostě v lidech tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, tak to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe,
0: co se děje.
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásné léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No to teď třeba jenom...
0: Zdenku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, já už to poznám, teď všechny krásně kvetla.
0: No.
1: A přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě úplně asi neovlivníme, jestli přimrzí, jestli budou nějaký...
1: Já vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěšně, to tady takhle, to kde jinde byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Byli tam zajíčkové bažanky, korotičky, já jsem nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty žiraky, buď knížky, anebo živí tak ty roky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tak nebude válka opryla, ona tle vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Liša Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, bydlíže v Německu, tak bude v té Venezuele, a nějaký pán Bakouslavu Hadičku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A on říká v té Venezuele, ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky, tuhle to, odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad, lidi jsou, žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovskou vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte takhle černě?
1: Ale vylepšují, tady jako čističky, tady udělají ubytovny na té nové hospodě a taky kriminály, tady to hlásí, tady se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký cizinci
0: a jo.
1: Že radši nikam nechodit, protože to Čech dostane facku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, no, ale říkám, já jsem starý, jak udáci ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, ty lesy to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak by je Lučina, jeli se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A ty vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže máte pocit, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se ztrácí voda, tak se budí ty pláně na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to nezřeče do toho potučku a tam byli vzdruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Vy jste takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se a tuhle ta chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpívá Michal Tučín, byli jsme tam loni za nimi, mluvili jsme s panem Troškou tam něco přijde do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásno se rád, a tam byla předloni paní Machálková. A zpívala tam rozhlas, tak bude ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se přišla, vrazil si ten, co mi je, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl, nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. že do Thajska a říká, tam prý jsou kriminály, to by mě zase líbili, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, žilí z těch řetězí mezi nohama, dvě spěry, že? Říká, já prý jsem mu tam dal, jak mě říct, že víte, ten Hanikovič a to. To jsou kriminály.
0: Tudle tak to Zdeňku, to už trošku odbočujeme, tady. Přeci jenom.
1: Trošku jsme odbočili.
0: Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravu na Tachovsko.
1: No, je to strašně, co se děje. To nebude voda, to špinaví všechno.
0: Jo.
1: Moc je všechno možná.
0: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička, co tady dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může normálku vykecat.
0: Dobře.
1: Říci jako to. Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
0: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc, jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuji vám taky všem, a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuji za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo. Uh-huh.
1: Takže ty autobusy jezdí právní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí akorát školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce. Dřív to, ty autobusy jezdili plný celý dní. A teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo
0: autama.
1: Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka prostě, no, elektrárny,
0: no,
1: ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a neohřejvají uhlím, ale ohřejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kort, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš. A pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zdyhl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zdyhlo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uhum.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi, a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No, tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí. A nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme sestřili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam, já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jednom podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam, když jeden, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako si dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam

0: No, tak a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou, no, hubujeme teda na plasty. Všechno je v plastech. Ona říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde
1: rozumím.
0: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
1: Je tam čisto.
0: Zase tu máme čisto.
1: No to je krása, to je dobrá vizitka, no, nádherná vizitka.
0: Jasný,
1: ano.
0: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být. Jo?
1: Ano.
0: No ale říkám, není to zase tak hrozný, no. No, ale tohle to, teda opravdu s těma autobusama, to by se snad mělo nějak uzákonit.
1: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
0: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
1: Ano.
0: No tak já to nevím.
1: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
0: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala, to by bylo nekonečné.
1: Já vím, je to téma nekonečné.
0: A přeju moc hezky.
1: Taky hezké letní dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má tři auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejmen kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě méně. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Nějaké dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát, když třeba je na podzim listí, tak to je, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je toho listí moc, tak... No a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni, já mám tři nemovitosti jako po rodičích a po Slicovi, takže od loňska musím platit i co tam nemám, popelnice, to jsou dva starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Platit za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat, ale musím to platit a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlím. Takže je to...
0: Tak je to věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za dva měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad nedáváte, jasně, krása.
1: Ta úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, dvě děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl. A v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze. Tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: odčipují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň třikrát zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: Vánoce. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale no to.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovím, Větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
4: Aha.
3: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete zvléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasynovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16 527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly. Loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl! A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů. Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munro Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co mi poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhnesnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem ke jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale Porto stojí 5 pencí.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplincnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordswortha. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba... Co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy. No.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.

0: je takový její exemplář, jako je vévoda syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
1: Jistě, madam.
0: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
2: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
0: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
1: Prosím, madam.
0: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
1: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
0: Snad se něco nestalo vévodovi syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
1: Nikoliv, madam. O vévodovi syrském nemám žádné zprávy.
0: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
1: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
0: Co tím chcete říct, že položilo práci?
1: Prostě přestalo pracovat.
0: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
1: Ano, madam.
0: No to. To? A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
1: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
0: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi? Kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
1: Ano, madam.
0: A proč pro boha?
1: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
0: To není možné a právě dnes.
1: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
0: No to přece nemohu.
1: Pak ovšem.
0: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
1: Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
0: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
1: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
0: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
1: Nemůžu vám je dodělat, madam.
0: Jak to? A proč ne?
1: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
0: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění. Někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
1: Byl stávkokaz.
0: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účes dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
1: Budete muset propustit Gaspára, madam.
0: To je prostě k vzteku.
1: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
0: Takže byste mohla...
1: Je to sama tyranie, diktát.
0: No...
1: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
0: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
1: Nejsem.

0: okáz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
1: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
0: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
1: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
0: Služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
1: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
0: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
0: To stávkují opravdu všichni?
3: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
0: Večeře? Čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
0: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
0: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
0: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
0: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
0: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
0: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonová?
3: Jistě, madam, mám uši.
0: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
3: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
0: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
3: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
3: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
3: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
1: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
0: Tak co je? Jste snad hluchý?
1: Probuch, major doma, hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
4: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
4: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
4: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
4: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
4: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, major Dome.
4: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
4: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
1: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři ji ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.